Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Cítím začiatok a cítím konec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Divogo T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s prulískami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: stěny utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách, prosklených dírách.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Wow.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Učávo, dělej telové. Do všech ulic. Čávo.
2: Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: budem, kdy už tam budem, kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

jsem tam, kde ses nepodíval, s otevřenýma očima, ta tě nemusí zajímat, bitch, zajímá mě jen rodina, a čel, bude, až to dokončíme.

Dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro

0: Zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: What's going on?

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Start Game, tohle. Tohle je ranní Bon Appetit, který právě teď startuje. Dobré ráno.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: V Ostravě dnes ve čtvrtek 30. července maximální teploty 36 až 38 stupňů Celsia. Je vydána oranžová výstraha před vysokými teplotami. Očekávaný konec zhruba do soboty 1. srpna, ale ten se ještě klidně může prodloužit. To jsou aktuální informace. Pozor si dávejte i taky na horách, tam sluníčko bude pálit taky. Maximální teploty 33 až 35 stupňů Celsia. No a v noci se nám teploty zastaví na 20.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Dobré ráno, i ode mě. Muž v Ostravě ukradl 6 přepravek plných pečiva ze zásobovací rampy obchodu a pak prodával čerstvé koblihy a chleba přímo z vozíku lidem ve městě. Jeho podnikání ale rychle ukončili všímaví strážníci. Stalo se to v Ostravě Porubě. Proměna ostravského hotelu Palace začne v roce 2028. Berlínští architekti místo promění v otevřený městský blok s funkcí města ve městě. Historická část nabídne nájemní byty, včetně střešních zahrad, dvou podlažní knihovny či fitness. V přízemí vznikne živá gastropasáž propojená se zeleným vnitroblokem, kde bude hotel. Vítkovickou ulici v Ostravě čekají opravy. Tramvaje pojedou měsíc a půl odklonem, jezdit budou oklikou přes Mariánské hory. Oprava se dotkne především linek 1 a 2 a taky 10 a 13. Úprava tras tramvajových linek 1, 2, 10 a 13 začne v pondělí 3. srpna a potrvá až do středy 16. září.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 3 minutky po 6. Dobré ráno přejeme i na silnice. Děkujeme, že nemusíme hlásit v tuto chvíli žádné dopravní komplikace. Takže počítejte s tím, že projedete Ostravu docela v pohodě. Mě jenom šokoval včerejší ucpaný koridor na Místecké ulici, když se jede potom dále od Dolních Vítkovic směrem na dálnici D56. Pravděpodobně je tam uzavřený jeden jízdní pruh, tak je dost možné, že i ráno teď ve špičce si tam postojíte ve frontě, ale nic zásadního by se dít nemělo.
3: Kolik
0: další
3: to bylo včera,
0: informace,
3: Honzi?
0: No, odpoledne kolem 3.
3: Takže špička prostě.
0: Prostě špička,
3: tak,
0: no.
3: Protože já to tam zažívám jako běžně, když je s tím víš s rádiou.
0: No, ale tak od té doby, co otevřeli oba ty pruhy, tak to nebylo.
3: Jo, takže tak na to máme smůlu.
0: Podle mě tam prostě jenom asi něco zase dělají.
3: Okay, okay,
0: no, kdybyste měli bližší informace, dejte vědět. Obecně můžete dávat vědět na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.

0: dětské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
1: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Fresh Radio.
2: Jsme metropolitní rádio.

0: Perníkem baví ten borec z Ostravy Poruby, který si rozjel živnost a přišel na velmi zajímavý podnikatelský záměr teda.
1: Ani nemusel, jakoby vlastně. Já nevím, jestli jsi viděla to video, no rozjíždět živnost, on to dokázal bez ní, jo. To video, mluvíme o zprávách, ve kterým se říkala, ano.
0: Že prostě už začal, rozumíš, podnikat.
1: Ano, muž ukradl přepravky s pečivem a pak je prodával dále po ulici v Porubě, jo.
0: No, přesně tak.
1: A já koukal na to video a teda musím říct, že to byl zásah jako blázen. On jednak nekladl vůbec žádný odpor. Jo, prostě strážníci ho našli, tak se ho ptali a ptali se ho, tak odkud to nesete, co to máte, co to je v těch přepravkách, nahoře byly koblížky, pod koblížkama byl chleba,
0: no.
1: Jo, jako a říkali mu, tak co to nesete, a muž jako vůbec prostě neřešil, on byl v pohodě, on říká, chlapi, to je regulérní krádež. On to neřešil, on to přiznal. OK, tak policisté jako byli v pohodě, tak on se jich zeptal, co mu jako hrozí. Policista říkal, no tak pokud už jste jako recidivista a už jste někdy jako v minulosti měl podobný zápis, kradl jste nebo něco, tak určitě jako půjdete s náma, bude to asi horší. No ale jako jestli ne, tak to prostě vyřešíme a jako v pohodě. A teď on říká, tak to snad bude v pohodě. A natáhl si ruku do toho jako koše nebo do té přepravky, vzal si koblížek a během toho, co s něma jako komunikoval a vykomunikovával s něma jako ty iniciály a tak dále, tak jedl ten ukradený koblížek, jo, prostě jako absolutně definice free týpka jako za mě. Jo
0: takže...
1: Mimochodem přiznal,
0: free týpka, tak úplně je to free tvůj vzor,
1: no,
0: jo,
1: no to neříkám, že to je vzor teda, ale je to jako definice, free týpka, jako člověk vůbec neřešil, navíc on jako všechno přiznal, víš, přiznal, že po cestě, než ho chytli, tak i nějaké pečivo prodal.
0: No jasně, celou jednu přepravku, jako jo.
1: Úplně jako bez problému. Takže jako v pohodě, no. Jako
0: no a vysvětlil teda do toho videa, když si tak znalý v tom, proč to teda udělal? Nebo
1: ne, oni když se ho ptali, jako co to nesou a proč to teda, jako, nebo jak to je možné, že toto, tak řekl, že chlapi, to je prostě regulérní krádež.
0: Jo, ale neříkal.
1: Neříkal proč. Myslím,
0: prostě jestli chtěl jako vyzkoušet, jestli na to někdo přijde.
1: Jestli nebo třeba jako zjistit, role pekaře jsou, možná.
0: Pekaře asi ne, to, jako on už to měl hotovo.
1: Tak prodejce.
0: Spíš zjišťoval, kolik třeba jsou tady lidi schopni dát, já nevím, za pečivo.
1: Za chleba, že by chtěl pést domácí chleba.
0: Možná si chce teprve otevřít živnost a zjišťuje, jaká je situace na trhu, že?
1: No, potom na něho nemůžeme být naštvaní, ale vůbec. On to myslel dobře, on dělal průzkum trhu.
0: No jasně, okay, no.
1: Tak jako tohle mě velmi pobavilo včera. Já to video viděl a normálně jsem nevěřil vlastně očím, že něco takového se fakt může stát.
0: A nebo je další varianta, protože většina lidí dělá tady tyhle psí kusy, aby nějakým způsobem udělala virální věc, tak třeba to byl záměr jenom proto, aby se třeba stal známým na sociálních sítích. Že
1: by to byl nějaký influencer.
0: No, může být, uvidíme, co z toho vypadne.
1: A nebo má prostě jenom rád koblížky a myslel si, že všech těch 6 přepravek je plný jako koblížků a pak zjistil, že je. Chleba. No.
0: A doufám, že jestli koblížky, tak to byly ty správné, které když fakt kousneš, tak to na tebe kypne.
1: Je, čokoládové.
0: Jo, protože většinou, když já jsem ještě si kupovala koblížky, člověče, ten člověk hledal tu marmeládu nebo...
1: Stříkané zenom, co?
0: Tam prostě skoro nic.

0: Blind Sacrifice, 6 hodin 21 minut, pěkné ráno přejeme, pěkné. Bavíme se je tady o pekaři, který včera, no v uvozovkách samozřejmě, ukradl šest to bylo?
1: Jo, 6 přepravek ze zásobovací rampy s pečivem koblížky chleba a prodával je lidem v Ostravě, jo?
0: Konkrétně v Porubě to bylo, pokud se nepletu.
1: Jako myslím si, že byl v Porubě leda. Ne, byla to Poruba, ale otázkou, jestli jste Poruby jako nestihlo jít dál, že? Já nevím, ale byla to, píše se všude, že to byla Poruba, jo?
0: Strážníci městské policie ho zastavili, teď se s ním bavili, jako odkud to nese. Pán přiznal, že je to regulérní krádež, do toho ještě stihl koblíčky sníst i před strážníkama. Co je ale důležité, že jsme dospěli k nějakému závěru, kolik peněz zhruba včera ukradl. Jo?
1: No, ukradl. Takhle, ono se to vyčíslilo, ta škoda, prý v úvozovkách, jo, jako v úvozovkách jenom na 600 korun, což je jako málo, že, aby s ním dělali nějaké čormoro, čachry, machry.
0: To není ani na ty.
1: No to je na ty, ale tak možná jenom na ty, jako. Ty zlodějíčko.
0: No, tak těžko říct, jak to s ním bude dál, třeba ho to jako dostatečně vystrašilo natolik, že už prostě jakoby koblížky krást nebude.
1: No já nevím, říkal si, že z toho videa působil, které mimochodem můžete dohledat i vy, jako dost jako free týpek, tak podle mě asi není úplně vyšakovaný, jo.
0: Tak
1: uvidíme,
0: tak jako, no. Tak začal koblíčkama, no, tak jako...
1: Co by mohl tak dál?
0: Počkej. Co by mohl, no tak Vánočky třeba, že?
1: Jako myslíš, že by zůstal u pečiva, jo? No, já už, kdyby, jsem dál, kdyby, jako přemýšlím.
0: Tak, kdyby zůstal u pečiva, tak jako takhle, kdyby, já bych začal rohlíkama, jako. Začal moc vysokou, koblíšky to už je jako, jo, teď může přejít na Vánočky, mazance, nějaké dražší pečivo.
1: Jo, pak zákusky.
0: Pak, no, jasně, zákusky, ale to už,
1: kafe, ale to nevím, jak by udělal.
0: Pozor, na zákusky už by musel jako být jako šikovnější a musel by si pořídit nějaké malé auto s chladícím boxem.
1: No jasně, tam by hrozilo, že tam přesně už, no, někdo že něco se to skazí, sní, no. A bude z toho ještě větší problém.
0: Takže zákusky, no, a potom, když bychom jako opravdu postoupili dále, tak bychom se mohli bavit o celých dortech.
1: Třeba, anebo potom, no. Kdyby byl jako vynalezavý, by mohl čorknout ten pojízdný, nebo ten vozík ze zmrzlinou třeba. Nebo tu budku rovnou, no, by si mohl jako okupovat.
0: No, jasně, no.
1: Mohl by si jenom někam přenést.
0: I ten stroj, no. Takže... A my jsme ve finále, pozor na toho člověka, ve finále ukradne i nás.
1: Ještě budem koukat.
0: Hele, je to jasné, jo. To, co se říká od malička všem, krást se nemá, kdo krade, ten lže.
1: Kdo lže, ten lže, krade.
0: Jo, a kdo lže, ten krade,
1: se hrabe.
0: A taky kdo lže, tak ten zabíjí. Tak. A je to. Jo, tak na to myslete. Pěkné ráno, za chviličku pokračujeme tady na Freši dále. Posloucháte raní. Bon appetit.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Miminos, Pegasus!
7: Hoši, velké řeště s průlízkami.
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
10: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

0: Víme teploty, které se blíží ke 40 stupňům. To si asi viděl ta videa přeplněných areálů vodních, že u řek plno, u rybníku plno. Jak se jmenuje to, chodíš ty?
1: Splav.
0: Ne, počkej, já to myslím v Bohumíně, ty tam
1: Kališák,
0: máš
1: Kališák, jo,
0: na Kališáku taky plno vystek.
1: My jsme si to navíc jako v demo verze vyzkoušeli na konci června, na začátku července, když opravdu jako ty teploty překračovaly 40 stupňů Celsia a podle Českého hydrometeorologického ústavu nás to čeká znova. Je vydaná oranžová výstraha před vysokými teplotami, ta platí zhruba do dnešní půlnoci, potom bude dále platit ta žlutá, ale pozor, mějte na paměti takové ty důležité věci, zejména už třeba dneska, protože dnes má být 36 stupňů, jo, jako ty minimální teploty, které tady ve městě vystoupají, tak dodržovat pitný režim, raději se opravdu i namazat, nebo minimálně mít na sobě pokrývku hlavy.
0: Jo,
1: to jsou
0: víte,
1: věci, které
0: jsou,
1: prostě pomůžou.
0: To a to víte, to se pořád jako omývá dookola. Oddychneme si lehce o víkendu, kdy teď teda čtvrtek, pátek budou tropy, peklo, o víkendu prý se mírně ochladí, řečeno, že ty teploty spadnou ke 30 stupňům.
1: Je to bude zima.
0: To, no, chápu, ale ochlazení to bude v porovnání s tím, jaké tady bude peklo. No a zase od příštího týdne nějak z kraje by to mělo začít stoupat opět.
1: No a tak když budete dodržovat všechny ty věci, o kterých jsme mluvili a u toho budete poslouchat ještě fresh, tak si myslím, že by to teoreticky mohlo dopadnout jako dobře. Moni, ty máš jaké plány?
0: Já nevím, právě jsem se chtěla zeptat, jak přemýšlejí naši frešáci, jestli už mají nějaké plány na víkend nebo si objednali místo u sousedovic bazénu, jo, nebo se s ním už vehementně poslední dny baví, protože ví, že ho budou potřebovat,
1: jo.
0: Že toho využijou, nevím, no.
1: Soused má bazén vedle baráku, že jo, pojďme
0: to
1: toho využít.
0: To jsou ty nejlepší kámoši, rozumíš?
1: Petře, to by to tak sluší.
0: Ale my tady máme ještě brambory, jako ve sklepě, nepotřeboval bys, máme toho hodně.
1: Ty,
0: jako,
1: Peťo, a víš, co to je náhoda, máme naložené maso v ledničce.
0: No a cukety, bude období cuket, že možná, že už se rozdávají i dýně a cukety. Nicméně se ptal, co dělám o víkendu, tak o víkendu.
1: Koukáš do kalendáře?
0: Jo, je to relativně
1: v pohodě.
0: Jako je to, něco tam mám, jsem tam.
1: Nohy v
0: lavoru, ale jinak asi jako přežiju.
1: Nohy v lavoru při nejhoršíma a nějak to dáš, že jo?
2: WhatsApp 77 337 1036.
1: Čtvrtek je malý pátek, tak nás zajímá, jak budete víkend trávit vy. Tropické teploty budou, tak máte v plánu vyrazit někam k vodě, nebo naopak budete raději zavření doma a budete
0: v jeskyni přežívat. Zadělené žaluzie, jo? Co? Lavor právě, jak říkal tady Pernický.
1: Dejte vědět, 77 337 1036. No a my jsme Fresh Radio, ranní Bon Appetit, navízíme další skvělé hity, jako je Cheryl Cole právě teď. Dobré ráno.

0: víkendu i přes všechny vaše plány, to vydržte. Vy jste psali, že třeba někteří budete makat během toho tropického...
1: Tomáš.
0: Víkendu.
1: Tom píše, dobré ráno, já budu plavat tak maximálně ve vlastní šťávě. Jasně. Mezi Porubou a Zoo, ať žije Lenka 88. Jirka Jersey píše, ahoj Honzo a Moni, já jdu chladit Ostravu kropícím vozem. Trasa Poruba Výškovice, takže neděle, sobota v práci, tak snad se bude lépe dýchat. Další trasy jsou Mariánské hory, centrum Vítkovice. A píše, že bohužel tady jakoby nemůžou být úplně všude najednou. Kropící vozy totiž nemají nafukovací, obecně nejsou nafukovací, že jo? Takže přibližně hodinu jezdí a přibližně představ si hodinu, vydrží ta jedna bečka jen. A pak musí napouštět znova.
0: Musí se vrátit zpátky.
1: Wow, tak to mě, tak vidíš, a já jsem takhle jako nikdy nad tím nepřemýšlel. Naopak Jersey, Jirko, zdravím tě, protože vždycky jsem si při těch vedrech říkal, tyjo, to jsou borci, to jsou lidi, kteří nám vážně jako pomáhají, jo. Takže velké díky za to a opravdu ta jedna bečka vydrží, jak píše Jirka, jednu hodinu.
0: Okay.
1: Okay. Tak jo, je to krásná práce každopádně. Moc děkujeme.
0: Tam, kdy je v těch Výškovicích, že by ho čekali. už jede!
1: Že by byla pod barákem, je tady! Jirko, prosím tě, napiš Monči, kolik budeš o víkendu ve Výškovicích, Monča bude pod barákem.
0: A zhruba jako kde, jo, tam pár míst tam znám, tak trefím.
1: No, tak to je krásná práce, takže vlastně pozor, jako trend frešáků je takový, že se o víkendu pracuje.
0: Tak jo. Možná... Těžko
1: tak jako,
0: říct,
1: no. Co, no, pracovat se musí.
0: Musí, no.
1: Pracovat
0: musí.
1: Se prostě musí i o víkendu.
0: Máme štěstí být.
1: Nedá se dělat. A taková práce jako kropícího vozu, no tak pardon, to je potřeba.
0: Tak sedíš na trůnu, jo. To budou králové naši.
1: Kropte. Za chviličku pokračujeme dále.
2: Oslavit výročí svatby stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
6: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Prosím tě, mám pro tebe smutnou zprávu ještě před vyhlášením jukeboxu. Tak Jennifer Lopez už není v Sicílii, jo. Už odjela, už popojila, už je v Římě.
1: No.
0: No, tak je mi to moc líto, ty tam jedeš až 17. Tak hold, jako... Tak špatně jste si domluvili,
1: to
0: špatně.
1: To si mi neměla říkat teď na začátek vysílání, jako.
0: Tak si něco zahrej. Něco si pust, ne?
1: Od J-Lo.
0: Co hodíš do klidu.
1: Tak já si pustím něco od Jennifer, jo?
0: Tak si pust něco od Jennifer, no a vy už taky přemýšlejte, co a proč chcete zahrát, jestli vám to třeba zlepší náladu. Snad teda doufáme, že jo?
1: No, přesně, my věříme. 77-337-1036, telefon tady k nám do studia. Přát si můžete prakticky cokoliv, my vám to třeba pustíme.
0: Třeba? Třeba a, nebo?
1: No,
0: třeba,
1: jo?
0: Dobře,
1: ale,
0: tak třeba.
1: Jo,
0: třeba,
1: jo.
0: Třeba jo.
1: Třeba jo. 77337-1036 WhatsApp, pojďte na to, hlasové zprávy, jukeboxy jsou tady.
2: Jukebox Fresh Radio. Pošli hlasovku 77337-1036.
1: Alvaro Soler a Jennifer Lopez, tak já si aspoň takhle, jo, to je jako...
0: No, tak jasně.
1: A ona se vrátí, ještě uvidíš. Ona se vrátí.
0: Nevím, mezi náma, podle mě ten Alvaro to tam trošku kazí. To si mohl vybrat něco, kde je jenom Jennifer. Ale jako proti gustu, jestli chceš oba dva, tak oba dva.
1: No, já bych se klidně s oběma setkal.
0: Jo, jasně.

0: Vašek Gulášek nám píše.
1: Ale, no, hezké jméno.
0: Ahoj Ostraváci, dobré ráno, pusťte mi prosím do Chorvatska, daj, daj.
1: Daj, daj do Chorvatska, jo.
0: Do Chorvatska.
1: Do Chorvatska.
0: Do Chorvatska napsal, ale určitě myslí do Chorvatska.
1: Jo, takhle, protože říká, ty brdo, člověče, jako jak fakt, že...
0: Do Chorvatska?
1: Jako, může to být místo, které existuje, ale jenom
0: může,
1: neznám,
0: to být, může to být Chorvatka, jenom se kterou třeba teď je, jako rozumíš, že chce zahrát písničku pro svou Chorvatku.
1: Mysl. Přesně.
0: Třeba
1: přesně.
0: Má nějakou lubicu vedle sebe, no.
1: Jo, jak jsi říkal, Gulášek Tomášek?
0: Tomášek Gulášek.
1: Tomášek Gulášek, no.
0: Tak krásné, no.
1: Šťavnatý chlap.
0: Čurubox, Fresh Radio. Tak tím pádem my to pustíme, protože Tomášek ještě pod tu zprávu dodal prosím, prosím. Tak jako, když tak hezky prosíš,
1: ale
0: Gulášku.
1: Ale to je kombinace, jo. Tomášek Gulášek, takže já bych vždycky myslela, jak bych ho viděla na jídlo, což už samo o sobě je pozitivní. Do toho je slušně vychovaný, ještě roztomilý.
0: A má Chorvatku. Pravděpodobně.
1: To by jediné zkazilo celou, celý ten dojem.
0: No nic, tak my posíláme Daj Daj, Shakira a taky Barnaboy právě teď v éteru Fresh Radio. Tohle jsou dnešní Juboxy. Jubox Fresh Radio.

0: taky Fresh Radio. Dobré ráno přejeme.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: 7 hodin 1 minuta k tomu, dobré ráno ve čtvrtek 30. července. Dneska maximální teploty v Ostravě a okolí od 34 do 37 stupňů Celsia, bude jasná obloha po celý den. Teploty v noci kolem 19 stupňů, no a pokud se dneska chystáte třeba na hory, tak doporučujeme určitě sebou pokrývku hlavy, pitný režim a připravit se na vysoké teploty i ve vyšších polohách. Tam totiž teploměr ukáže maximálně 34 stupňů Celsia a bude jasná obloha.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Muž v Ostravě ukradl 6 přepravek plných pečiva ze zásobovací rampy obchodu a pak prodával čerstvé koblihy a chleba přímo z vozíku lidem ve městě. Jeho podnikání ale rychle ukončili všímaví strážníci. Proměna ostravského hotelu Palace začne v roce 2028. Berlínští architekti místo promění v otevřený městský blok s funkcí města ve městě. Historická část nabídne nájemní byty včetně střešních zahrad, dvoupodlažní knihovny či fitness. V přízemí vznikne živá gastropasáž propojená se zeleným vnitroblokem, kde bude hotel. Stříbrné jezero v Opavě se dočkalo dalšího vylepšení. V areálu vzniká nové dětské hřiště s vodními prvky. Bývalá restaurace i přilehlá pláž by taky měla projít proměnou. Cílem je vytvořit moderní rekreační zónu, která nabídne kvalitnější zázemí pro koupání, odpočinek i sportovní aktivity. No a Vítkovickou ulici v Ostravě čekají opravy. Tramvaje pojedou měsíc a půl odklonem. Jezdit budou oklikou přes Mariánské hory. Oprava se dotkne především linek 1 a 2 a taky 10 a 13. Úprava tras tramvajových linek číslo 1, 2, 10, 13 začne v pondělí 3. srpna. No a potrvá do středy 16. září.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Dobré ráno, se zdržením počítejte v Ostravě na Bohumínské ulici, tam se zdržíte zhruba do 5 minut, stejně tak na Českobratrské, kde se může za sebou tvořit souvislá kolona aut, ale nic zásadního ani na dlouho to není. Dopravní nehody naštěstí nehlásíte. Děkujeme za to, jezděte opatrně a kdybyste přece jenom zaznamenali jakoukoliv komplikaci, tak nám ji klidně dejte kdykoliv vědět. 77337136 je naše telefonní i WhatsAppové číslo.
1: Doprava?
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: Víkend na chatě, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Kvíz naopak.

0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: myslíš, věšíš nebo sušíš? Sušíš.
1: No tak to by se hodně divila.
0: Tak já se hodně divím, tak sušíš nebo
1: věším, víš, protože já mám rád, že mi to v té ložnici potom voní.
0: Tak to ti gratuluju, máš asi dobrou a vyváš.
1: No mám. Frešáci, pozor, dobré ráno, přesouváme se do říše filmů, pohádek a seriálů.
0: To já ráda, to je super.
1: Já vím, Moni, položím ti za malý moment hlášku z filmu.
0: Spočkej, pouštíš a mluvíš o pohádce, bude to film nebo pohádka? To je jako důležitý fakt pro mě.
1: No, to bych tě moc poradil, ale podle mě.
0: No ne, tak
1: dobře,
0: jako,
1: dobře, je to pohádka.
0: Tak jako sorry, to je zásadní, je to pohádka.
1: Je to pohádka.
0: Dobře, další, no ne, nebo pak se budu ptát.
1: Je to pohádka.
0: Promiň.
1: A hláška zní jasně. Poslouchej. Pozor na peří a žádnej alkohol.
0: Pozor na peří a žádný alkohol, jo?
1: Mm.
0: Oni, promiň, asi v těch pohádkách už jim mluví pražsky, takže žádnej alkohol.
1: Samozřejmě,
0: jo?
1: Kdybych chtěl vypíchnout jako větší headliny, tedy jako větší hlášky z této pohádky,
0: to
1: tak, to víš, tak to víš hned.
0: Jo. Jo. Dívej, říkal jsi, dobře, pohádka anebovaná nebo hraná?
1: Hraná.
0: Hraná, jo, to je snad...
1: Hraná
0: tak
1: pohádka.
0: Tak to nevím, budu vědět, já mám radši ty animáky, počkej. Dobře, česká zahraniční.
1: No stoprocentně vědět bude, že to česká hraná pohádka,
0: jo. Stará
1: z dob
0: nová.
1: Minulých, stará.
0: Takže černobílá.
1: To ne.
0: A
1: tady už máme dobré správné tipy.
0: A jestli vy budete dneska smáry, vůbec já nemám obraz ani zvuk, já nic nevidím před sebou. Vůbec,
1: pozor na peří a žádný alkohol.
0: A je to fakt nekecá, že
1: a to se ještě
0: tak,
1: snažím,
0: říkáš,
1: já
0: jo?
1: Se snažím ještě to říct i tím tónem, jako... To říkal.
0: Honzi, já jsem jako
1: pozor na peří,
0: dobrá na pohádky.
1: Pozor na peří a žádnej alkohol.
0: A tohle mi fakt nic neříká.
1: No neříkej.
0: Pojď mi poradit ještě, ale nevím, kdo tam hraje třeba, když je to hrané.
1: Tak ale to ti strašně moc
0: no,
1: poradím.
0: No tak já fakt nevím.
1: Tak ještě počkej, ještě ti... Tak
0: dobře,
1: víš,
0: nebude to,
1: co?
0: Nebude to za hvězdičku,
1: dám
0: ale...
1: Dám ti ještě jednu takovou nápovědu. Na, to je pěkné zařízení.
0: A to je tam kde?
1: No přece, z čerty nejsou
0: žerty.
1: Já
0: vím, ale kde to tam je? Mi popiš mi situaci, kde to tam je?
1: Karel Hermánek říká přece, když vysílá znova toho čerta ven,
0: jo,
1: tak mu říká
0: pekle.
1: Pozor na peří a žádnej alkohol.
2: Ahoj,
0: to máš pravdu.
2: To pohádka z čerty nejsou žerty.
0: Dobře, no.
2: A kámoč to dokonce zmixoval do tekle. Tuhle hlášku.
0: A jako co?
1: No
0: a co?
1: Jenom abys věděla,
0: nemá
1: že...
0: Nemá kvůli hajzli, máš na chodbě stejně.
1: To jenom bys viděla, že Zdeněk to ví.
0: Zdeňku, jsi super, já jsem fakt se vůbec nechytala, takže klobouk dolů.
1: A musím říct, že vy ostatní jste taky dobří, protože většina z vás to tepla správně. Veve, dokonce tady z čerty nejsou žerty, Karel Heřmánek, Radan, úplně správně.
0: A přitom já jsem tu pohádku viděla jako nesčetněkrát a mám ji ráda, jo? No. Betky je úplně úžasný v té pohádce.
1: Je to tak?
0: Já jsem ostuda.
1: A pozor na peří a

0: ti rád, že? To písničku máš ji rád? A jo, ti do ně budu kecat. Taková no, blbá otázka.
1: Proto jsem ti ten mikrofon zapl až teď, víš.
0: Tak ti děkuju teda pěkně. Dostala jsem zprávu od svého drahého milovaného, nejúžasnějšího chlapa na světě.
1: Ano.
0: Teď to slyší, jo, protože slyšel i to, co tomu předcházelo. Prý, že mu dělám ostudu nevědět hlášky z pohádky.
1: Nepovídej.
0: Co to bylo? Hrátky. Z čerty nejsou žerty, tak.
1: Hrátky? Jak...
0: Ne, tak jsou ještě hrátky s čertem a to je
1: ne,
0: zase jako to je káča a to je zase něco jiného.
1: Všem je jasné, že hláška z filmu Pozor na peří a žádný alkohol
0: je z čerty nejsou žerty.
1: Jistě.
0: A přitom já jako, on mi říká Dorotko, že? Takže my k tomu máme citový vztah
1: no, právě.
0: Té pohádce.
1: O to víc to nechápu. O to víc to nechápu no, a měla by se dneska...
0: Mám měsíc po sexu.
1: Ne, povinně, no jednak a
0: no,
1: hlavně by se měla povinně dneska podívat na Z čerty nejsou žerty.
0: To já se podívám, protože stejně budu mít volný večer, že? Takové tresty. Dobře,
1: no,
0: tak já se polepším a...
1: A?
0: Co jsem to chtěla? Proč? Já taky mám na tebe otázku.
1: Ale ne.
0: No samozřejmě.
1: No ale já budu vědět určitě.
0: Ale
1: pojď.
0: Blbost, nebudeš. Kdo hraje a soustřeď se rodinou Sebranku?
1: No.
0: V současnosti ve velkém filmovém trháku ve filmu Odisa.
1: Kdo to,
0: jsem takovou
1: kdo
0: tu
1: hraje?
0: Královskou rodinu, kdo jí hraje. Mamka, taťka, syn, kdo to je?
1: Ježišmarja, Luděk Sobota?
0: Ne, je to teda, je to americký film.
1: A Sobota tam není?
0: Ne, Sobota ne. Ani neděle.
1: A Jan Žurová taky ne?
0: Ne, ne, ani včera, dnes a zítra.
1: Tak
0: nevíš,
1: nevím,
0: jo?
1: Tak
0: Matt Damon.
1: No.
0: Matt Damon, viděl jsi Ďábel nosí Pradu?
1: Ne.
0: Aha,
1: neviděl,
0: tak počkej, bych ti připodobnil tu herečku.
1: Se mnou se
0: Bídníky,
1: o tom nepobavíš.
0: Bídníky?
1: Ne, taky ne.
0: Nic, jo, ty jo, tak co, abych ti na ní... No nic, no a viděl jsi Spidermana?
1: Ne.
0: Dobře, tak na to zapomeň a vezmeme jinou informaci. Představ si, že pražská kina hrajou tady tenhle film Odysea dokonce i v 9 hodin ráno a i o půlnoci, oni mají totálně vyprodáno. To je totiž, tohle pražské kino je na seznamu kin, asi jich 1,40 píšou teda, světových kin, které mají možnost promítat film Odysea přesně tak, jak si přál pan režisér, jo, Christopher Nolan.
1: Aha,
0: takže
1: zajímavé,
0: musí
1: dobře,
0: splňovat
1: dobře.
0: Taky na nějaká nějaké parametry,
1: ano,
0: jo, které ne všechny kina mají a zrovna tohle to má, takže tam mají furt plno, mají premiéry, nebo premiéry, mají prostě
1: reprízy.
0: Plné, tak mají plné sály i v 9 hodin ráno i o půlnoci.
1: Wow, neskutečný. Já se pamatuju, že takový fenomén jsme tady měli i my v Ostravě, když Kazma udělal ten film, kde rozdával karty
0: prachy, jo?
1: No, a prachy, tak pamatuju si, že na to lidi chodili fakt i o půlnoci, o půl jedné, promítali tehda ty filmy a od rána samozřejmě a pořád to bylo plné. No. Je to tak? Tak je fajn, že je to fenomén, fandíme tomu, proč ne? Ty jsi na tom byla vlastně už, že?
0: Já jsem na to byla, takže
1: a dobrý,
0: svoje
1: jakoby,
0: moudra
1: v pohodě.
0: Jsem řekla, mně se to líbilo.
1: Spokojená.
0: Já jsem byla
1: jakoby
0: spokojená.
1: Zašla bys na to klidně ještě jednou?
0: Já
1: fakt,
0: bych zašla klidně, přemýšlím právě, že až Vojta bude mít po táboru, tak ho klidně vezmu.
1: Jo, tak to je neuvěřitelné, protože když opravdu jako člověk řekne, že by si na ten film zašel znova, tak to musí být fakt jako super.
0: Jediné co, on má snad 2 minuty 50 minut a to je na mě dlouho, takže... Jako vy, co si tam berete ty mega popcorny a ty litrové koly, nebo co to tam je, to pitíčko, tak sedněte si spíše na kraj. To bude tak na 3 návštěvy toalety toho záchodu.
1: Nebude to stačit, říkáš. Na toaletu, chápu. OK, tak zdravíme i rokin klidně. Za chviličku tady na Fresh Radio pokračujeme dále, nabídneme třeba Galanty za Davida Guettu, tak buďte s námi a pěkné ráno přejeme.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
4: Bon appetit.
2: Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky.
4: Bon appetit.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: za... Jdu na to, mám začít. Dobré ranko, 7.34.
1: Dobré, dobré. Léto a letní hity, jako je třeba Tim Deluxe, patří prostě k tomu, to se musí nechat. Dneska dokonce i letní počasí, na to se můžeme těšit. A pozor, léto samozřejmě neodmyslitelně patří i k prezidentovi, pardon, ex-prezidentovi Miloši Zemanovi.
0: No a proč tady dneska máme ráno i s panem prezidentem, ex-prezidentem
1: pan
0: teda?
1: Pan prezident mě velmi inspiroval vlastně, že jako léto je tady.
0: Ty jsi to do 30. července nevěděl.
1: No jako věděl, ale já jsem si celou dobu vlastně jako říkal, že něco mi strašně na tom letošním létu chybí. A co to asi je?
0: To by mě taky zajímalo, co to asi je.
1: Teplo je, já nevím, u vody už jsem byl, tak jako říkám si všechno v pohodě, ale něco mi tam chybí, no a já už vím co. Prezident Miloš Zeman opět vyjel ve svém nafukovacím člunu na rybník. Jo.
0: No tak jasně.
1: Teda jako,
0: tradice.
1: Ta se musí dodržovat. Mě teda jako překvapuje vlastně, v jaké on je výborné formě, Miloš. No ale ne,
0: jako
1: ale
0: viděl
1: jako vážně.
0: Ty ten člun nebo jen jenom leží? Jako podle čeho odvozuješ, víš?
1: No jako ležel, ale...
0: No, tak...
1: Ale vypadá dobře.
0: No jako, tak fajn, tak...
1: Promiň, vypadá líp jak
0: fajn,
1: v úřadu.
0: Jsou
1: no fakt vypadá líp jak v úřadu.
0: Já si myslím, že spoustě lidem sluší, když toho úřadu odejdou. Nebo by mohlo slušet.
1: Svědčí mu to. Asi mu to svědčí, no. Tak jenom jsem chtěl říct, že prezident Miloš Zeman opět teda vyrazil na svůj člun, pluje... Snad ho tedy vytáhli zpátky, snad tam není dodnes.
0: Ale ty si říkal, že má kondici, já si tím myslím, že by byl schopný třeba i doplavat.
1: Myslíš, jako kdyby ten člun ztroskotal, takže by na břeh doplaval?
0: Říkal jsi, že je v dobré kondici.
1: Dobře, neber všechno tak moc vážně, jo?
0: Neboj se, Honzíku, já tě znám.
1: Já si myslím, že... No, nechme to být, každopádně ho zdravíme. Mimochodem teďkom jako se celkem roztrhl pytel s prezidenty, protože prezident Petr Pavel fotografoval někde na nějakém závodu, jako měl normálně ten fotografářský oblek na sobě, 4 foťáky kolem krku, tak taky je to takový jako netradiční úbor prezidenta republiky, že?
0: Jako plavky.
1: Teď mluvím o tom, že jako fotil někde, jako
0: no
1: fotograf.
0: Však, no,
1: viděla jsi fotky?
0: Tom, no, neviděla, ale slyšela jsem o tom.
1: Víš, tak jako to mě jako překvapilo, ex-prezident Zeman, ten zase půle po vodě. Klaus,
0: ještě, že
1: nevím.
0: Těch víc prezidentů neznáš, to bychom tady byli do rána.
1: O Klausovi nevím, co dělá.
0: Ale,
1: ne, jako.
0: Dobře ty, to jsou 3.
1: A před ním byl ještě Havel, ne?
0: No, a končíme,
1: ale počkej,
0: nebo...
1: Já ti vyjmenuju i prezidenty Československa.
0: Já myslím, že nemusíš, Honzi.
1: Masaryk, Beneš, ten Huckwald. Ne, Gottwald. A to jsem přeskočil hodně. No, a ty to znáš jako postupně,
0: ne,
1: jak to šlo?
0: Ne, postupně bych to určitě nedala. Ne. A být tebou, radši bych od toho šla, než
1: no, no,
0: se strapníme.
1: Jasně.
0: Takže děkujeme, odejděte.
1: Děkujeme, odejděte, politika. Politika sem nepatří.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
1: My jsme friendly vysílání, my se o politice, co? Nebavíme. Nás to nezajímá, ale jakmile plave Miloš Zeman ve svém člunu, tak se
0: to
1: nám
0: není
1: to
0: politika,
1: prostě...
0: To je
1: tak
0: léto.
1: Se nám to líbí. To není politika, to je životní směr.

0: Jdeme písnout, jasně, protože...
1: Ano,
0: protože...
1: Tak, protože máte dneska poslední možnost zahrát si s námi tento týden kvíz naopak a soutěžit tak o zítřejší finále, ve kterém budeme rozdávat 2000 korun do Radegastova šenku, na pořádný gábl do Radegastova šenku.
0: Protože máme zatím dva muže a jednu ženu.
1: Tak by to chtělo ještě jednu ženu.
0: Aby ten stav, chápejte, byl vyrovnaný.
1: Ideálně, přesně. No, jakoby... Tím nenavádíme teď ženy, aby nám tady volali a soutěžili s námi.
0: Ani tím neříkáme, aby muži nevolali.
1: Přesně tak. Prostě říkáme, že kvíz naopak bude a říkáme, že bude za chviličku. Takže pokud se chcete tedy do toho zítřejšího finále dostat a soutěžit, zavolejte hned, jak uslyšíte signál, protože pak vám položíme 10 otázek, vy odpovíte špatně, stihnete to do 1 minuty a třeba... dvojku do Radegastova šenku vyhrajete.
0: A my jsme říkali už, kam to bude, ovšem možná bychom mohli tak nějak lehce nastínit i co třeba mají o víkendu. Co?
1: Tak pojď, dávej.
0: To co se, bys no, tak přál?
1: Já bych si dal normálně, mám chuť na úplně klasický, obyčejný řízek s bramborovou kaší.
0: Tak já se na to kouknu, říkáš řízek, jo.
1: Ale úplně řízek, obyč, řízek. Prostě řízek, bramborová kaše, nějaký kompot třeba bych si dal. Mě by to tak stačilo úplně.
0: A mají třeba králíčí stehno na špeku a
1: králík je strašně suchý, já to maso nemám rád.
0: Ne, dobře. Tak oni vůbec mají jako králíčí víkend.
1: Aha.
0: Je, počkej, to je staré, to počkej, to já jsem našla omylem jako něco, co už neplatí, tak možná budeš mít ten řízeček,
1: no
0: možná, že budeš mít
1: nakonec
0: řízeček.
1: Nakonec bude pořádnej šnicl, jo?
0: No třeba jo, počkej, má tam i teda špíc ze sýru.
1: Ok, tak to by mohlo být taky,
0: kachnička,
1: jasně.
0: Kachnička, prsíčko.
1: Mhm.
0: Ale Honzíku, vepřová krkovička, se bavíme ještě o třeba nabídce, jo, tohoto týdno. Honzíku, je mi to. Možná o víkendu, jo, ale dneska, zítra bys ještě nedostal řízeček asi.
1: Já se udělám doma, no. Já stejně dvojku do Radegastova šenku nevyhraju. To.
0: Ale svíčkovku třeba by si mohl mít.
1: Svíčkovku, jo. S terčíkem.
0: Brinzové halušky. Kdy jsi měl naposledy fakt dobré brinzové halušky?
1: No, dobré.
0: S vypraženou slaninkou.
1: Dobré už to je dávno, ale zhodou okolností tento týden jsem halušky měl. V úterý jsem
0: měl. A kdo ti dělal halušky? Ještě mi řekni, že jsi ty sám dělal halušky.
1: Ne.
0: Tak to nemůžeš říct, nebo co?
1: Tak ve večerce jsem si koupil...
0: Ve večerce si koupil...
1: Jenom jsem to strčil do mikrovlnky, no.
0: A?
1: A jo, jako od mamky,
0: okay,
1: no.
0: Tak ty nikdy nebudeš...
1: Teď se mi urazil strašně.
0: Přesně.
1: Doufám, že neposlouchá, no. Ne, maminka má výborné halušky, jo, pozor, jako to zas pozor. To zas jako pozor.
0: Jo, ale je, když je nejhůř, tak ti stačí málo, že?
1: A když je nejhůř, tak mi stačí Vietnamec, no a je to, jo. To bys nevěřila, jak dobré halušky ti Vietnamci mají, teda jako. Tak jenom připomínáme, že za chviličku kvíz naopak, držíme palce všem, kteří se dovolají a zítra velké finále kvízu naopak.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
6: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Téma halušek, jo, prosím vás, ještě se k tomu maličko vrátíme. Já jsem řekl, že jsem halušky měl, respektive, že si je můžu dát v Radegastově šenku, do kterého hrajeme tento týden kvíz naopak. Já je měl v úterý z večerky a řekl jsem, že byly jako od maminky, tak já se omlouvám, jo, prosím vás, beru to zpátky. Maminka posílá reakci mimochodem.
7: No Honziku, tak jako já tě poslouchám, že jo? No tak teda, jako moje halušky, ještě že se zopravil, ty lumpe jeden.
1: No,
0: to ještě opravil, byla slušná maminka opravil, teda.
1: No, já vím, ona se drží, ona se drží, jo. Ale podle mě to v ní vře.
0: Takže jestli tě můžu poprosit, ty kdykoliv budeme hrát tady v rámci našeho rána o cokoliv, nějakou restauraci, bistro, mm-hmm, jo? Ty prosím tě nehodnoť kvalitu. Protože v tvém případě by to bylo značně zavádějící a hlavně nic nevypovídající. Tak.
1: Tak, děkuji.
0: Prosím.
1: Vypínám mikrofon pro jistotu.
0: Svůj, ale. Tak co, jdem na to?
1: Jdem na to.
0: Pustil jsi ten signál už, nebo ne?
1: Ne, ještě chvilku.
0: Tak dělej, dělej.
1: Tak ještě chvilku.
0: Ale dělej, dělej.
1: Tohle je Martin Garrix, Fire Files a je to Fresh Track, který nabízíme právě teď. Dobré ráno.

0: No, kdo je na telefonu?
1: Dobré ráno, tady Martin, čau.
2: Dobré ráno, Martine, čau.
0: Ahoj, Martine, ahoj. Odkud nám voláš?
1: Dneska z České Třebové.
0: Ale prosím tebe, z České Třebové.
2: A kam ty jsi tam zabloudila, proč?
0: Vlakový koridor.
1: Přesně tak, teďka zrovna jdu kolem toho nádraží velkého.
0: No, dobře.
2: Ale
0: tak zdravíme i do České Třebové, i tam by měl pravděpodobně fungovat náš DAF+, takže je to v pohodě. Teď pojďme ale opět k kvízu naopak. Kvíz naopak je 10 otázek, na které ty musíš odpovídat špatně. Když to stihneš v rámci jedné minuty, jsi v zítřejším pátečním finále a budeš mít šanci vyhrát 2000 korun do Radegasto Vašenku v Nošovicích, OK?
1: Okay.
0: Připraven?
1: No.
0: Jdeme na to.
2: Jdeme na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Martine, bručí a v zimě spí. Kdo to je?
1: Liška.
2: Řekni mi, co je to pivo?
1: Pivo je taková socha.
0: Jaké jí napíšeš ve slově pivo?
1: Tvrdé.
2: Bledá kamarádka sedmi trpaslíků se jmenuje jak?
1: Cruella.
2: Dobře.
0: Co si koupíme v galanterii?
1: No to pivo právě.
2: Dobře, co je více? 2 plus 9 a nebo 3 plus 7?
1: To je více, jo. Tak 3 plus 7 je více.
2: Perfektní.
0: Motýl je zvíře nebo květina?
1: Motýl je rozhodně květina.
2: Hele, jako neplánovaně, ale je to tam. Má dneska svátek Martin?
1: No jasně, dneska slavíme.
2: Perfektní, jdeme na to.
0: Má padouch Gru za kamarády mimo ně?
2: Ano nebo ne?
1: Ne, on má ty trpaslíky zase.
2: Super, a doplň nám pořekadlo, zakázané ovoce.
1: Se dá vypálit.
2: Tak
0: hele, to je pravda,
2: tohle je nejlepší láška, kterou jsme tady kdy měli, ever. Ach jo.
0: Martine, tak jako bez pochyby, ty jsi finalista jako blázen. My ti gratulujeme, zítřejší finále je tedy tvé, budeš tam a možná zítra vyhraješ dvojku právě na Gábel do Radegasto Vašenku.
2: Prosím tě, zítra touhle dobou buď na telefonu, pokud ti budeme volat a zvedneš to v časovém limitu, tak je to tvoje, OK?
1: Ano, budu, slibuju.
2: Perfektní, domluveno,
0: slibuje čestné skautské, ahoj!
2: Čau.
1: Ahoj, čau.
0: No a tohle je z kvízu naopak tento týden úplně naprosto vše. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Zítra v tuto dobu budeme hrát velké finále a jsme s Mončou moc zvědaví, kdo vyhraje 2000 korun do Radegasto Vašenku. Buďte s námi, poslouchejte i zítra a kvíz naopak opět příští týden.
3: Kvíz naopak!

0: Calvin Harris.
1: Jo? Ale neříkej.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Dobré ráno, 8 hodin, 2 minuty k tomu. Pozor, Český hydrometeorologický ústav vydal oranžovou výstrahu před vysokými teplotami. Ta platí do dnešní půlnoci. Ne, pardon, tak už je prodlouženo. Už je prodlouženo. Ta platí do půlnoci 31. července. Tak s tím počítejte. Od té doby bude potom platit dále žlutá výstraha. Maximální teploty tedy dneska v Ostravě a okolí 34 až 37 stupňů Celsia. S tím počítejte. Na horách dneska ve vyšších polohách, pokud se chystáte, tak ty maximální teploty se zastaví na 33 stupních.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Muž v Ostravě Porubě ukradl 6 přepravek plných pečiva ze zásobovací rampy obchodu a pak prodával čerstvé koblihy a chleba přímo z vozíku lidem ve městě. Jeho podnikání ale rychle ukončili všímaví strážníci. Proměna ostravského hotelu Palace začne v roce 2028. Berlínští architekti místo promění v otevřený městský blok s funkcí města ve městě. Historická část nabídne nájemní byty včetně střešních zahrad, dvoupodlažní knihovny či fitness. V přízemí vznikne živá gastropasáž propojená se zeleným vnitroblokem, kde bude hotel. Stříbrné jezero v Opavě se dočkalo dalšího vylepšení. V areálu vzniká nové dětské hřiště s vodními prvky. Bývalá restaurace i přilehlá pláž by taky měla projít proměnou. Cílem je vytvořit moderní rekreační zónu, která nabídne kvalitnější zázemí pro koupání, odpočinek i sportovní aktivity. Vítkovickou ulici v Ostravě čekají opravy. Tramvaj pojedou měsíc a půl odklonem. Jezdit budou oklikou přes Mariánské hory. Oprava se dotkne především linek 1 a 2 a také 10 a 13. Úprava tras těchto tramvajových linek začne v pondělí 3. srpna a potrvá až do středy 16. září.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 4 minutky po 8. Dobré ráno přejeme všem řidičům na cestách. V Dolním Benešově před hřištěm je označený Kodiak a měří tak opatrně, ať vás to nestojí moc peněz, a se zdržením počítejte v Ostravě na Bohumínské ulici. Nic zásadního ale se neděje, kdyby náhodou jste měli nějaké informace o tom, jak to na silnicích vypadá, dejte vědět. 77 337 136.
2: Doprava?
3: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborní

0: Zara Larsonová.
1: A, ne, Zara Larson.
0: Tak ale já tam dávám do
1: ty přechyluješ, proč přechyluješ?
0: Do té předchylky,
1: Dívej, jako ty bys byl Honza Pernický, jsi v pořádku a tvoje žena by byla jak?
0: Pernická.
1: Třeba Jana Pernic. No kdybys si právě nechtěl to a jako ta, to, ten, a, ten konec, jako
0: oba?
1: Rozumíš? Jak by byla žena, kdyby si nepřidával to a?
0: Pernický.
1: No jak...
0: Andrea Pernický a
1: Jana,
0: třeba.
1: Nebo Jana Pernický, to je
0: Jana vlastně. Pernický, no to Pernický je takové jako divné. Jo,
1: jako já jsem Monika Dudová, byla bych Monika Duda, jo? A co koukáš?
0: Jako,
1: a dívej se na
0: jako,
1: sebe.
0: Že by to jako sedělo, co?
1: No, jako sedí, já jsem si chlapi vybírala podle toho, jaké mám tělesné dispozice.
0: Takže před Dudou jsi měla koho?
1: Před Dudou, no, jsem měla Kafku.
0: A kde máš Kafku na těle?
1: Uletěl bych.
0: Ne, jako,
1: to je těžko říct, no já možná nevím proč, prostě jako Kafku.
0: Mm-hmm.
1: A
0: před Kafkou?
1: Před Kafkou, ty co to po mě chce, že to nepamatuju. Počkej.
0: No, jak se jmenoval, tak ty říkáš, že jsi sbírala muže podle toho, co máš na těle. Tak Kafka tě uletěla dobře.
1: No.
0: A co bylo před Kafkou?
1: Já už jsem třeba nevím, jednou jsem chodila s bednářem.
0: A bedny?
1: Ne, co ještě, víčem, ty si pamatuješ příjmení všech svých bývalých přítelkyň? Je to docela těžký oříšek, když to dlouho nepoužíváš.
0: Já měl Drabovou.
1: Košinara jsem měla.
0: Košiner?
1: Košinár.
0: Košinár? Já měl, no tak
1: Čekaj,
0: Drabovou.
1: Koho ještě?
0: Vidíš, ty si říkám.
1: Stachovského
0: Drabovou,
1: jsem měla
0: Drabovou,
1: ještě
0: Drabovou, to je jak Drábová, že? Trošku. Ale neměla s Drabovou nic společného. Ona byla Drabová s Mikým, no.
1: Vidíš, tak si každý jedeme svoje, že? Já i on.
0: Veve píše samé ptáky, že jsi měla nakonec.
1: Jak to? Jsem měla jenom Kafku.
0: Tak nevím, tak...
1: Aha, jsem to pochopila.
0: Nebo i bednáře myslela.
1: Dobře, dobře ty teda.
0: Jo? No.
1: To pomalej dochází všechno.
0: To nevadí, jedeme dál, jdeme právě teď.

0: Prince a taky Pink, my jsme Fresh Radio. 8.20, Bon Appetit.
1: Dobré
0: Honza
1: ráno.
0: Honza Pernický, Monika Dudová a Honza Kuchař.
2: No a ještě, kdybych vlastně na ty svatby nejezdil, já bych vás ráno ani neslyšel, protože to je jako většinou v autě a tak, no, tak čus.
0: Tak děkujeme za pozdravení tady od našeho zaskakujícího kolegy, na kterého se mimochodem můžete těšit v úterý, protože já to nebudu, takže Honzík, aby nebyl sám, tak tady bude mít kuchaře.
1: To já jsem chtěl právě říct, že my to vlastně jako pouštíme i proto, protože Honza Kuchař tady teďkom jako v nejbližší době opět a zas bude, že jo.
0: My jsme to si, jsem teď řekla, nebo si, ještě ano, v něčem nevím.
1: Ne, my jsme si dali, ne, tak já mluvím o tom úterku. My jsme si dali jako duo, takové jako přezdívky, nebo vlastně umělecké jména, když vystupujeme jako my dva spolu
0: v rámci
1: ranního vysílání. No, takže já jsem Giovanni Cucchino. Ne, já jsem Giovanni Pervitino, pardon. A on je Giovanni Cucchino, jako víš, jako...
0: On si to by už hrabe normálně.
1: Jako kuchař. Ne, já jsem jako Perník, jako Pervitino.
0: To jsme jako pochopili.
1: A Giovanni Cucchino jako kuchař.
0: Jasně, takže on je Cucchino, ty jsi...
1: Cucchino a Pervitino. A my jsme ranní italská dvojka.
0: Ale dávaj pozor, u tebe se člověk snadno jako spete.
1: Jako jsi... jak?
0: Jak si Pervitino, tak úplně jednoduše třeba z tebe můžou udělat perversito třeba.
1: Perversito?
0: Nebo, no třeba,
1: Ale i perversito by fungovalo.
0: No a ještě jako víš, taková přesmička by tam mohla fungovat, tak opatrně, no, opatrně.
1: Ne, perversito by jako mohlo fungovat, to je v pohodě úplně. To jako já bych se s tím i chlubil. Ale u kuchaře to nespletou.
0: U kuchaře ne, Cucchino je jasné.
1: Cucchino je prostě pořád Cucchino. Tam to jako jiné nebude. A ty mimochodem v úterý budeš kde, že tady bude Cucchino?
0: Ty to víš, zkus, počkej, soustřeď se.
1: V Capital City,
0: já poslouchej, ty máš jako vždycky všechny dostupné informace, jenom z nějakého důvodu, u tebe se to jako ztratí někde po cestě.
1: Častokrát to nedojde ani, ale...
0: Častokrát ti to možná ani nezakotví v hlavě, takže se spádně rozpomněl, že já budu v naší Matičce Praze. Jedu tam už v pondělí, přenocuju tam a v úterý večer se vracím zpátky tady do mé rodné Ostravy.
1: A co děláš jako v hlavním městě nebo...
0: A co ti jde potom?
1: No ne, tak jenom...
0: Ne, Honzi, já tam kombinuju...
1: Domlouváš nám nějaký kšeft nebo něco aspoň?
0: Jo, samozřejmě, domlouvám, no. To je, jako, to je důvod návštěvy mé v Praze, abych tě tam protlačila a sebe na tamní stage.
1: Děkuji,
0: určitě.
1: Děkuji, ano, vážím si, cením si, ano.
0: Pochopitelně, ano. No a pak tam mám nějaké jako i pracovní schůzky, další, ale i to kombinuju s osobními prožitky, takže se scházím s lidma, na kterých mi záleží, které jsem neviděla, a klidně si sedeme ke kafíčku, sedneme si na náplavce k něčemu dobrému.
1: A s kým jedeš?
0: Sama.
1: A kde budeš spát nebo...
0: No, budu spát někde v nějakém hotelu v centru, pravděpodobně.
1: Jo?
0: Proč se ptáš?
1: Tak jen ať mám přehled, ne? Ať vím, co je na tom.
0: No nic, tak mě těší, že to je jakož to můj partner pracovní. No. Chceš mít přehled o tom, kde se pohybuju mimo
1: právě
0: naše společné 3 hodiny.
1: Nazdílíš mi polohu ještě, jo?
0: Určitě. Nechám mobil doma, jo?
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: 3x v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
8: Ráno má chutnat.

0: probrat, to musíme probrat, protože Honza, pan Prnický, tady majstro, odborník na slovo vzatý, všude byl, všechno zná, neví, kdo je to Stiflerova máma.
1: Tak já ještě,
0: neví, kdo je to Stiflerova máma, jo.
1: Počkej, jo, tak já bych tě rád opravil, já všude jsem ještě nebyl.
0: A kde jsi třeba nebyl?
1: No na Sicílii třeba.
0: Proto tam jde.
1: A že bych jako všechno znal, hele, Moni, já se den co den přesvědčuju o tom,
0: že víš kulové.
1: Je spousta věcí, no, které jsem ještě nikdy neslyšel a že vím vlastně úplně kulové.
0: Tak mi dovol, můj drahý kolego, Dovoluji. Tě zasvětit o tom, nebo říct ti, kdo to je Stiflerova máma.
1: Tak prosím, pojď.
0: Slyšel jsi někdy o filmu American Pie? Neboli v českém vydání Prci, prci, prcičky?
1: Ano, slyšel, ale
0: počkej, ty
1: jsi
0: nikdy
1: neviděl. Jsem to neviděl.
0: To nikdy neviděl.
1: Ne.
0: Tak na to se podívej, Tomáš. To je hrubý nedostatek. Hrubý nedostatek.
1: Dobře. Beru na vědomí.
0: Tam je totiž postava, která je stěžení. Je tam postava ženy, která svede určitého toho mladého kluka. Jo? Mm-hmm. Vlastně je to máma kamaráda.
1: Toho orientuješ kluka,
0: se?
1: Toho kluka.
0: Ne, je kluk, ten má kamaráda a to je jeho máma.
1: Je kluk, jo? Ten má kamaráda
0: a to je
1: jeho
0: kluku, ale jenom ať jako, tam je party a ten jeden kamarád se na té party ztratí a pak se ukáže, že tam trávil čas s tou Stiflerovou mámou.
1: Okay.
0: Ta paní v tom filmu, já jsem si vždycky myslela, že je to jako taková samice, kobra, uh-huh. Ale že je to fakt paní jako v letech, pardon. Tehdy, uh-huh. Když jsem se na to koukala, to šlo do kin nějak 99. Jo? Takže jako teenager, když jsem to viděla jako mladá dospívající holka, tak jsem si říkala, ta, jako ta ženská, jo, ta, já nevím, kolik jí může být. A tak jsem odhadovala 45, 48. Uh-huh. Člověče, já jsem zjistila, že to ženské bylo v tom filmu jenom 38. Takže já jsem starší o dost, než byla Stiflerova máma.
1: Tak to je, ale co říct teda?
0: To jako pro mě je to šokující představení, nebo vůbec jako myšlenka. Vím, že to by to nic neříká, ale...
1: A já se na to podívám a pak jako ti řeknu, jo?
0: Jo, dobře.
1: Miguel nám posílá hlasovou zprávu.
0: Miguel bez tak viděl, proč?
2: Dobré ráno. Hele, Honziku, nic z toho nedělej. Já jsem to taky neviděl.
0: Neděli.
2: Ale vím aspoň, kdo to je ta Stiflerová máma.
0: No.
2: No a možná si můžeš jít na tu Sicílii.
0: Já nevím, teda, jestli by tě náhodou neunavila tady. Vyber si nějakou...
1: Já jsem teda jako pochopil, Miguel, že...
0: Nějakou méně divokou.
1: Monika Rudová je starší než Stiflerová máma.
0: Než je Stiflerová máma, přesně tak.
1: A s takovým člověkem...
0: No,
1: bych
0: jak sní ty věty?
1: Klidně jel, jako.
0: Taky lásek.
1: Ale já si nedělal srandu.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Hele, doplním své nedostatky, podívám se na prci, prcičky, OK?
0: Podívej.
1: Děkuju.
0: Buď tak hodný, nemusíš všechno, stačí aspoň první díl.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je! Tam je dinosaurí mláďácko.
5: Mimino Stegosaura.
4: On chodí.
6: On je živý.
3: Hoši, velké řeče s průlízkami.
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
8: A dívejte, tam je ten velký.
9: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Kdy už tam budem.
11: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
12: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
13: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
14: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 136 FM.
15: Let's play football.

0: Justin Wellington, tohle je Fresh Radio a ranní Bon Appetit, který se opět uchýlil do konce. Nerozumím tomu.
1: No, dívejte se, my i po 9. hodině fakt hrajeme skvěle a máme tady perfektní lidi, tak by byla zase škoda, kdybychom tady smrděli déle, než je nezbytně nutné.
0: No,
1: musí
0: ne.
1: Se projevit i jiní. A v tomhle případě pro vás máme jednak to nejlepší, které se tady kdy urodí. A jednak tady budou i oldies vypalovačky, ty největší hity z dob milénia, protože pro vás je připravil Aleš Bruna a taky Lumír Moškovský.
0: Je to tak. My opět už až zase zítra. Až zítra. Dřív ne. Dřív tu nebudeme.
1: Mimochodem, doufám, že jste si to všichni dobře zapamatovali.
0: A prosím vás, co budeme řešit zítra? To je jednoduché. Zítra budeme řešit to, co budeme dělat do víkendu, protože zítra je pátek.
1: A tropický pátek. Takže vás poprosíme, připravte si, ať už budete v práci nebo doma, nejoblíbenější drinky. I my tady v práci si budeme míchat, to znamená deštičky si připravte, paraplíčka do drinku, nakrájené ovoce, ať to má štýl. A pokud se rozhodnete ladit naše zítřejší letní žhavé vysílání v plavkách, protože třeba už budete dávno na zahradě a vzali jste si v práci volno,
0: a?
1: Klidně můžete.
0: A můžete vladit na naši horkou linku.
1: A budeme vám hrát jakýkoliv letní hit si poručíte.
0: Mimochodem, teď jsme s Mončou řešili před chviličkou, nakolik vychlazujeme naše studio a je celkem vtipné jako vychlazovat studio na 26 stupňů Celsia.
1: Je, my nechceme, aby nám javor jako umrznul, až přijde, a je to opravdu vtipné, jako na 26.
0: Co nás zajímá, jako říká se, že topí. Správně by měl být rozdíl venku vevnitř, v klimatizované místnosti 4, maximálně 5 stupňů.
1: No, ale takže, opravdu v maximech.
0: Když venku dneska bude 37, tak teda jako nevím, jak budete chladit na 30.
1: Ale vy si s tím poradíte, že jo?
0: Jo, těšíme se zítra, ahoj!
1: Tak čau.
2: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.

0: 37 stupňů Celsia. Pokud se chystáte na hory, tak dneska taky v maximech 33 a počítejte s tím, že po celý den bude jasno.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Muž v Ostravě po rubě ukradl 6 přepravek plných pečiva ze zásobovací rampy obchodu a pak prodával čerstvé koblihy a chleba přímo z vozíku lidem ve městě. Jeho podnikání ale rychle ukončili strážníci. Proměna ostravského hotelu Palace začne v roce 2028. Berlínští architekti místo promění v otevřený městský blok s funkcí města ve městě. Historická část nabídne nájemní byty včetně střešních zahrad, dvoupodlažní knihovny či fitness. V přízemí vznikne živá gastropasáž propojená se zeleným vnitroblokem, kde bude hotel. Stříbrné jezero v Opavě se dočkalo dalšího vylepšení. Areálu vzniká nové dětské hřiště s vodními prvky. Bývalá restaurace i přilehlá pláž by taky měla projít proměnou. Cílem je vytvořit moderní rekreační zónu, která nabídne kvalitnější zázemí pro koupání, odpočinek, ale i sportovní aktivity. Vítkovickou ulici v Ostravě čekají opravy. Tramvaje pojedou měsíc a půl odklonem. Jezdit budou oklikou přes Mariánské hory. Oprava se dotkne především linek 1 a 2 a taky 10 a 13. Započne to v pondělí 3. srpna a potrvá do středy 16. září.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 3 minutky po 9. Zdravíme ještě taky na silnice a dálnice a cesty Metropoli. Děkujeme, že jezdíte docela opatrně. Pozor si jenom dávejte na odstavené vozidlo na silnici 647 v Ostravě při sjezdu z Rudné na Porubu, ale jinak nic zásadního nikde jinde se neděje, tak buďte opatrní a kdybyste měli nějaké další informace, tak po celý den můžete psát, volat na naše WhatsAppové a telefonní číslo 77337136.
2: Prosím tě, připomenu, jo, Hlučínská, nebo takhle Hlučín Ostravská bere ten v Superb. V Hudkeřovicích, jak je zdravotní středisko, tak tam jako čeká Kodiak.
0: Čau.
2: A čau. To bylo v animáku auta, viděl jsi to? Čau. A v Klimkovicích ve směru Spolenky u školky měřili. Je to tak asi hoďka zpátky, což může znamenat, že stále měří. A v Dolním Benešově před hřištěm Kodiak.
0: Buďte opatrní, ahoj!
2: Ahoj!
1: Doprava!
3: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Letní rande, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Jedničkou pro dovolenou v zahraničí je Turecko pro náš český národ.
2: Letos u Čechů vyhrává a je to number one.
1: No, zdá se, že si celý svět dává velkou práci s tím, aby to Chorvatsko úplně zničil, co se týče jako destinace pro dovolenou, protože jednak se řešili hadi, jednak se řešili jako víkaly, že to se řeší každý rok.
2: Delfíni.
1: Jednak drahost, delfíni, kteří jsou agresivní, žraloci každou chvíli. No a teď prosím vás, tam jsou i želvy.
2: Ale
1: i
2: ne.
1: Agresivní želvy, které vás hryznou normálně do zadku.
2: Já měl Chorvatsko vždycky vsugerováno jako zemi, kde je prostě klid, kde nejen Češi, ale i zbytek Evropanů prostě jezdí za svou letní dovolenou a teď poslouchám jeden problém za druhým.
1: Říkám, celý svět se spiknul.
2: To je fakt jako
1: já aby Chorvatsko vyřadilo z žebříčku destinací.
2: No, asi jo. Dámy a pánové, pozor, my teď exkluzivně a jedinečně se přepojíme na naše chorvatské kolegy,
1: kteří nám... máme odborníky,
2: ano,
1: že?
2: Ano, my tam máme jakoby fresh studio, jo? My tam máme té jedničku postavenou.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Da, na žalost, eto, to je ono nekako u ljudskoj psihi.
2: Jestli mu nemůžeš překládat.
1: Je to pochopitelně, chápeme, je to náročné pro lidskou psychiku.
3: Posljedice koje mogu to donít, na žalost, eto.
1: Je to žalostná situace, nikdy jsme se s ničím takovým nesetkali.
3: Da, na žalost, eto,
1: teď oponuje slečna, která říká, že agresivita žalob je tam poprvé, že si myslí, že za to můžou turisté, kteří krmí nepříslušnými potravinami, fast foodem.
2: Čevapčiči.
3: Osoba je pala u more, evo je za njom se, kao što ste rekli, još
2: hodně moře, hodně moře.
3: Nastavljamo dok god to bude moguće večeras, dok na vremenski uvjeti i
2: prišel taky.
3: Dopusti. A ako ne bude nikakve rezultata večeras, već sutra ujutro nastavljamo.
1: Večer to proberou na meetingu u baru ještě s dalšími odborníky ze života želv, jako zoologii jsem myslela.
2: Jasně,
3: vrijeme se poboljšati tako da već iza ponoći
1: bi vjetar. Pomodli se, aby se to už nestalo.
3: Vjetar i more opali, tako da već rano ujutro bi mi nastavili potragu sa dronovima.
1: A ráno muziši večera.
2: Díky moc teda. Dobrodošli.
0: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Rok 1991. První single americké divy Sissy Peniston pod názvem Finally. V rytmu house music, tedy 120 BPM, beat per minute, úderů za minutu. Klasický klavírek na úvod je vypůjčený od zpěváka Sissy Rogersa z roku 1987. Pak ještě se dostali do Hot Parád verze roku 97 a 2011, ale originál je originál.
0: Alešův Old School.

0: rádiu. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini. Fresh
3: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
4: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Hlasová zpráva přijatá.
2: Tak kdo tady ještě měl rád burgery od Vyhlídala, co?
3: Ty brďo, tak ty jste mi udělali úplně slinu, no mé, naopak od Vyhlídala jsem bez zapomněl a byli úplně jako fakt topka, jako. A když šel někdo trošku společenský unaven, tak normálně jeden, klidně dva, úplně v pohodě, jsem zvládl sežrat, jo, takže to bylo úplně boží. Byli na Slovanu, na Vozovně, na Smíčce, všude možně a luxus. Skoda, že skončili.
2: No jo, no jo, no jo, no jo,
1: no
2: jo.
1: No, to byla láska, na
2: kterou nezapomeneme. Tak jsme si teď četli, jak dopadlo bistro u Myšáků.
1: My jsme ještě vyhrabali z roku 2017, kdy fungovalo.
2: A já mám jenom ještě, Moni, než přečteš ty recenze, taťka pracoval jako taxikář, nebo pracuje jako taxikář a měli svoji dispatching taxikárnu ve Venuši, jo? A měli tak jako úplně na rohu, kde byly výduchy právě z toho baráku. A jeden výduch patřil právě Myšáku. Teďka vždycky přijel domů a smrděl jak fritéza, jako.
1: Máme tady Gabku, která tehdy recenzovala bistro u Myšáku právě v areálu Veruše, ale nebyla úplně spokojená. Maso staré, hermelín studený, obsluha nepříjemná, jo.
2: Ale no.
1: Peníze zbytečně jako vynaložené. Pak ale na to píše Honzula. Zase říká, no mi moc chutnalo, paní v brýlích moc šikovná, má to v malíčku, maso jak má být, i hermelín jsem našel.

0: Tech Pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řiště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
2: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem. A bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
9: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Doprava. Doprava.
1: Příjemné, dobré, šťastné a veselé, no to ještě za štěstí ne, ale dopoledne určitě. Čtvrteční cesty celkem jakože vytížené a podle toho taky vypadá situace, že jsem překvapený, že i včera, i přičerem, i dneska jakože je poměrně hodně nehod. Asi na to má vliv to počasí, co se celkem jako dá předpokládat. Takže začneme. Možná ještě potkáte následky nehody v Ostravě. Taková jakoby spojka, no vlastně jo, spojka ze 17. listopadu, když jedete od domu sester rovně dolů na Klimkovice, tak za Rudnou, pořád rovně na Klimkovice, se řeší následky nehody. Druhá komplikace, Frýdek místek, Ostravská ulice, kousek od křižovatky z 8. pěšího pluku, tam pro změnu osobní auto s chodcem, na místě se zachraňovalo, tak snad už je to tam průjezdnější. Novojčínsko, Bílov, přímo u Hřbitova, dvě osobní auta. A nejnovější nehoda v místě, kde byla i včera nehoda, akorát v opačném směru, Ostrava centrum za Síkorákem, Bohumínská ulice směrem na Bohumín, osobní a nákladní auto. Pěkně se to nasypalo.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo Ráj Pneu CZ. Tam začíná bezpečná jízda.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
0: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.

0: Dovolím si takovou úvahu, klidně se můžete zapojit, pokud budete mít taky nějaký názor, na téma bankomatu. A inspirovala mě k tomu dnešní návštěva, protože bývám u bankomatu častěji, než asi bývá průměrné, protože minimálně třeba vkládáme tržbu a podobně. A dneska, když jsem teď po ránu ještě vezl rychle po cestě, tak v nejmenovaném Shopinu stojí už teďkom 4 bankomaty vedle sebe. Paradoxně moje banka, kterou používám hlavně, tak ta má jenom vkládací. Takže já musím používat o 2 bankomaty vedle jinou banku, která má holport s tou mou, abych mohl vložit. Je to takové trošku, si řeknete, dobře. Ale co mě zarazilo, tak vedle těch 4 bankomatů už chystají místo na 5. A proč se pro boha ty banky už dávno nedomluvily, že by byl jeden bankomat nějaké banky a prostě pokud jste jiný klient, no tak zaplatíte 10 korun, 20 korun mě, upřímně by to bylo úplně jedno, protože kolikrát to hledání správného bankomatu, který podporuje vaše banka, to vám zabije času a peněz v projetých palivech a podobně. Takhle byste zaplatili 10, 20, kdekoliv, kterýkoliv bankomat by vám to vzal, že to ještě nikoho nenapadlo, jako normálně nechápu, anebo že by bylo těch 10 korun nebo 20 takový problém. To si nemyslím, protože přece jenom ekonomika se zlepšila i u nás, sice ne tak, jak nám kdysi dávno slibovali, pořád za Německem těžce zaostáváme, ale je to dobrý. Takže těch 10 korun, 20 korun za to, že ušetříte půl hodiny života plus cenu benzínu nebo něčeho podobného, to asi stojí za těch 10 kaček. Ale musí to prostě napadnout někoho v té bance. Tak pokud znáte nějakého šéfa banky, tak nám ho dojďte, potřebujeme peníze.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Británie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Opět se mi potvrdilo, že mozek slyší to, co chce, protože všichni, kteří reagovali, tak mi tady píšou jakože výběry. Já jsem hovořil milé děti a dospělí. Ne, milé děti, to je lepší. O vkladech. Vkládat. To, že se vybírá z bankomatu jiné banky, tak tam to je celkem běžné, že mám banka na účtu. Dokonce jeden mi napsal, že jeho, myslím, že spořitel na účtu je 75 korun za jiný bankomat. Jo, tak to je maso, 75 korun. To teda s tebou souhlasím, že to je teda krutá vyděrač tvojí. Ale mě šlo o vklad. Jo? Bankomaty na jednu stranu ve větších městech jsou téměř na každém rohu, ale každý jiné banky, že? Tak proč se ty banky nedomluví a neřeknou si, hele, pojďme brát všichni všechno. Navíc na tom všechny vydělají, protože si tam, i kdyby si přihodili 10, 20, možná i pajdu bych někdy ožilal, než prostě po Ostravě půl hodiny přejíždět a hledat jiný bankomat. Ne, to ne, to, já si to představuju moc jednoduše. Každopádně děkuji všem, kteří se zapojili a některým bych zdůraznil, poslouchejte, co se říká, někdy se vám to může vymstít, haha.
1: JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezabila. JJ.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Před pár lety v Ostravě taky naživo Fatboy Slima. Dobrý to bylo. Sice pršelo, ale je pro mě osobně jeden z nejlepších zážitků, který jsem tady v Dolních Vítkovicích zažil. Jeho show, která byla opravdu show se vším všady. Teď zase jedno takové serióznější téma a to téma je hodně jakože futuristické a vztahuje se k implantátům do lidských těl, které mají naučit zase věci, které normálně to tělo přestalo zvládat, nebo třeba po nějaké nehodě a podobně. No a zatímco nejvíce jakože v médiích sleduje biotechnologická společnost Neuralink, která patří Elonu Muskovi, tak vypadá to, že první komerčně schválený mozkový implantát už mají Číňani. A ten mozkový čip, který použili, tak vrátil ochrnutému člověku možnost hýbat rukama. On sám říká, že to byl boj na dlouhou trasu, 9 měsíců zhruba, zatím už je ten průběh. Ta operace samotná trvala hodinu a půl, což jsem teda čekal, že když se vrtá do mozku, že to bude nějaký masakr, třeba 10 hodin, no tak asi ne, asi to tady rychle. A on byl nadšený, protože po té operaci a 11 měsících rehabilitace znovu zase dokáže psát, chytat předměty a podobně. A podle toho popisu jeho, tak to nastoupilo velmi rychle, protože už 9. ten tréninku dokázal uchopovat věci i bez nějaké asistence. A sám říká, to byl zázračný okamžik. Takže 9 dnů po operaci mozku, do té doby ochotnutý člověk najednou dokázal chytat rukama věci. No myslím si, že ta budoucnost tady tomhletom je šílená. Kdyby se radši tyhle ty prachy, které se sypou do zbrojení a podobných nesmyslů, sypaly do zdraví, tak budeme žít 200 let a naopak budeme rádi, že už konečně jak snem, že?
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Nic nového nepřibylo ani pod sluncem ostravským. Některé nehody z předchozí hodiny už zmizly, tak zopakujeme ty, které ještě možná potkáte. Novojičínsko, Bílov, kousek od Hřbitova, následky nehody dvou automobilů. A stejně tak Ostrava Bohumínská za Sýkorákem směrem na Bohumín, následky osobního a nákladního auta.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House

Jedno z takových automoto témat, které poslední týdny rozvířilo celkem vody, hodně ironických posměšků a podobných věcí, taky jsem se na to a dívám se na to pořád stejně ironicky, je, když představila automobilka Ferrari své první elektro, speciální auto zvané Luce. Samozřejmě po představení dokonce investoři někteří řekli, aha, tak tudy cesta asi nepojede. No, ale ku podivu, v prodeji překonává tyhle ty obavy, tyhle ty ironie a podobně. Byť ten vůz začíná na cenovce zhruba 13,5 milionu korun, tak zájem v Číně je obrovský. Mě tady jako přesně neuvádějí ty čísla, ale podle prvotních informací chtěla automobilka letos prodat 500 vozů značky Luce. No a téhle té hranice, hlavně díky Číně, už dosáhla v červenci. Takže zřejmě to, co se nelíbí Evropanům v Číně, asi oceňují. Možná to byl i záměr, že jo, to nevíme. Je pravda, že vlastně já třeba osobně, mě se ty čínské auta zatím vzhledově moc nelíbí, samozřejmě, oni jsou krásné interiérově všechno, ale my Evropané jsme vesměs zvyklí na trošku

jiné tvary a jiné designy, tak je možné, že prostě Ferrari taktizovalo a vědělo, Evropané, co, těch je málo, to je nic, to je zrnko v čínské rýži. A zamířili své designéry a řekli, hele, zkuste něco vymyslet, co by tam mohlo fungovat. No a vypadá to, že to asi funguje. Fresh Radio.

Teď mám tady takové téma, které jsem objevil dneska při raním vrtění se ještě v posteli a samozřejmě, co dělá dneska bohužel člověk první, že bere telefon do ruky a zjišťuje, o co v noci přišel. A to téma je hudební, vztahuje se ke koncertům. A zase se chystá jedna taková, nechci říct, že doslova do písmene past, ale neúplně férová záležitost podle mého v koncertech. Jo. Už loni nebo předloni se objevily vlastně ty první vstupenky na ty megahvězdy, kde se ta cena mění podle poptávky, roste nahoru. A tak nějak jako po tom roce, dejme tomu, ta voda padla. No a teď Poláci objevili novou záležitost. Chystá se tam koncert Bruno Marse. Respektive takto, ten koncert se chystá na britské Wembley, v Londýně, ve Wembley. Ale Poláci, jakožto špekulanti, že jo, stali známí, zjistili, že se v možnostech vstupenek objevila nová kategorie, která už v angličtině zní celkem duchaplně audio only. Jinými slovy, pouze zvuk. A to je vstupenka, která vám zajistí jedinou věc, že Bruno Marse uslyšíte. To, že ho neuvidíte, to je prostě v ceně. Jsou to místa tak, aby se ten prostor Wembley samozřejmě využil maximálně, ze kterých není vidět. A teď si představte, cena, ať máte představu, tahle ta audio only, tedy pouze zvuková vstupenka na koncert Bruno Marse, 60 liber, to znamená kolik? Nějaké necelé 2000 korun. Dali byste to? Já osobně ne. Mně nejde o ty prachy, mě jde o to, že když jdu na koncert, tak toho člověka chci vidět, že jo? A ne, že tam budu stát někde v koutku u WC, držet hajzl babi její pracovní pomůcky a u toho si používat koncert Bruno Marse. No nevím, to... Ale pochopitelně, cena je pro spoustu lidí rozhodující faktor, takže věřím tomu, že i to se prodá.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Jež 20 zdravě. Trajva.cz.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenuté. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

Bulvárek. Nezvykle u mě je třeba taky tuhle tu kategorii sem tam provětrat. A navíc jméno, které i mě něco říká, protože je to hudebník, Jared Leto. Tenhle ten známý hudebník, kapela těch 30 sekund na Mars. Je obviněn nově čerstvě v dokumentu britské BBC 4 ženami ze sexuálního obtěžování. Teď zase přijde taková ta hořká příchuť toho obvinění. Jehož se měl dopustit v uplynulých 2 desetiletích, takže hodně dávno. A je to tak, že jednou měl mít pohlavní styk ve svém domově, z další v hotelu Las Vegas a podobně. No a jak BBC novináři zjistili, tak s jednou z těch žen už Jared Leto mimosoudně podepsal dohodu o mlčenlivosti. A to se údajně stalo před 25 lety. Kolik mu je moje nervy? Já jsem myslel, že mu je tak 35 možná. No ne, asi mu je víc. Tak jsem zvědavý, no, bo obávám se, že možná, jak se říká na každém šprochu pravdy trochu, ale po těch letech vždycky to je takové zvláštní, že? Každopádně, vzpomněl jsem si, že od něj vlastně existuje i píseň česká od Kapitána Dema, která zmiňuje jeho jméno a ta píseň je obrovským hitem ještě stále i po těch letech, tak si dáme, protože já vás mám tak

0: Pojď sem.
1: Jo, někteří mi tady poslali celý ten verš, jo, tak schválně. Já jsem musím vzpomenout na ten rytmus, protože, jak často říkám, česká hudba z větší části jde mimo mě, ale tohle to znám. Ať je jaro, léto, podzim nebo zima, ať si Jared Leto nebo Pepík zima. Jo, rybičky 48, tak děkuju všem.
2: Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam p

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny. JJ, Jirka a Javorský. Na Fresh Radio.

0: ještě jedno automoto téma tady mám, které nezní moc pozitivně a je to možná tak trošku i varovný prst na blízkou budoucnost ekonomiky Evropy. Protože BMW, jako každá jiná velká fabrika, vždycky v kvartále oznamuje, jak na tom jsou. A ve druhém čtvrtletí letošního roku se BMW propadl v zisk o 35%, což je ten menší půlka prakticky. Výsledek ovlivnil prudký propad prodeje v Číně a i celkově pokles té spotřebitelské důvěry na Blízkém východě. A to není moc dobrá zpráva, že jo? Buď je to jenom výpadek nějaký krátkodobý, a nebo to naznačuje, že prostě evropské auta v Číně, která je už roky hlavním prodejním trhem pro automobily, že prostě o ně Číňani přestávají mít zájem, no protože jednak ty jejich plechařiny stojí čtvrtinu ceny a druhá, ty mladší generace už nechápou ty tradice koní, kilowattu a podobně. Oni mají jedinou otázku. Má to dotykový displej?
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

Aha, nám tady přestal reagovat náš vysílací počítač, taky dobrý. A už se zprobral k životu. Požáry, to je téma, které aktuálně sužuje Evropu, ale před měsícem dvěmi byly požáry několik i tady na našem regionu Ostravsko-Hlučínsko. No a zjistilo se, že byly zase cíleně zakládány tedy ty požáry. A policisté dopadli mladíka 20-letého, který má na svědomí ty žhářské činy v Ostravě a Hlučíně. A jak to tak bývá, velmi často, tak je to dobrovolný hasič, který se chtěl podílet na hašení. Tak jsem si říkal, jestli by nebylo jednodušší všechny ty hasiče pozavírat do basy a jenom je pouštět na ty výjezdy k požárům, protože to tam je velmi časté, že hasiči zapalují. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: A mám tady to možná nejlepší zprávu, která pro řidiče v regionu platí. Všechny nehody, které ještě v minulé hodině visely v systému, tak jsou pryč. Žádná nová nepřibyla. Ideální stav.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Siesta.

Hezky nám to hraje a pokud si nás užíváte třeba při nějaké dobré cestě, máte v autě kvalitní sound system, tak většinou oceníte tu skvělou skladbu věcí, které vám tak jako servírujeme. Tak si jste tady teplo, tropické předpovědi meteorologů, jak si se vyplnili, takže odpoledne je jasně nějaký bazének, něco chladivého, ať už jste kdekoliv v našich končinách, nebo jste si třeba i díky aplikaci vzali Fresh Radio někam na dovolenou na některý z hezkých třeba chorvatských nebo řeckých ostrovů, nebo kdekoliv jinde. Přidáme další kousky, Selena Gomez, za chvíli taky Alok, anebo Tiesto a God is a Dancer. Mějte fajn den.

0: Selena Gomez a Killing with Kidness, tady je Fresh a Siesta. Máme léto, je takové to období, kdy je velké vedro, tak ta koncentrace většiny z nás trošku klesá. Potvrzuje to i pražský magistrát, protože v rámci pravidelné akce vždycky dává vědět, jaké věci lidi ztratili v městské hromadné dopravě v Praze. A je to fakt zajímavý výčet toho, co všechno máme u sebe a co všechno můžeme někde zapomenout, protože mezi ztracenými věcmi byl třeba prsní implantát, mačeta, ukulele, psací stroj, pedalboard nebo otisk chrupu. Jo, vemte si, že si jdete někde udělat nové zuby, máte u sebe nějak ten otisk, někam ho vezete a pak ho ještě zapomenete. No, neuvěřitelné. Tak těch věcí je opravdu hodně. Když to bude chtít někdo zpátky, musí předložit občanský průkaz. Jsem na to zvědavý, protože tam byl třeba šicí stroj, fritéza, hasící přístroj anebo dokonce psací stroj. Zajímavé.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
5: My už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz

0: LMFAO na Freshi ve Siestě. Teď něco pro ty, kteří mají třeba příbuzné v Austrálii, protože se testoval speciální Airbus, který byl ve vzduchu více než 24 hodin. Letěl z Austrálie do Francie, byl to velmi dlouhý rekordní let. A co je zajímavé, tak v rámci tohoto testu letěla vlastně posádka toho letadla z léta do zimy a zpátky, zažila, myslím, že dva východy a tři západy slunce a byla to trasa, která byla velmi dlouhá, 23 075 kilometrů. No a je to test, při kterém to letadlo se speciální palivovou nádrží bylo ve vzduchu 24 hodin a 24 minut, je to mimo jiné nový rekord a bude časem nasazeno na trase, které vlastně bude létat z Londýna do Sydney. Tak to bude, myslím si, hodně zajímavé pro ty, kteří to mají chuť absolvovat a vydržet bez přestupu. Je to docela dlouhý čas. Best of
1: Fresh. Stánek tam stojí dodnes a je opuštěný. Jo? A přišel jako velmi dobrý podnikatelský nápad, že pojďme to obnovit. Pojďme udělat jako stánek u Honzy třeba, nebo jako nějak takhle, rozumíš? A dělat fakty jako prasárny, na kterých jsme kdysi jako ujížděli.
2: Takže bys to postavil, to tvoje menu.
1: No, taky, tak prodával bych hamburger kuřecí s hermelínem.
2: Takže jako, ale to dělají, víš, jako i jiná ledová okna.
1: Jo, ale už to není, ale už to není ono.
2: Není to ono, dobře, no, tak jo.
1: Já bych to dělal jako lépe, já bych to dělal trošku zdravěji. A pozor, Moni, pozor.
2: Prasárničky trošku zdravěji, ano, máš to promyšlené, ten podnikatelský
1: záměr. Hlavně, a teď pozor, teď mě budeš jako milovat, jo? A hlavně bych do nabídky přidal možnost bezlepkové bulky.
2: Jasně, tak to bych ocenila. Hele, Boušek nám tady píše, nežerte, budete tlustí. Pozdě, Boušku, kdybys to napsal.
1: O pár let dříve,
2: teď už s tím nemůžeme nic dělat. Best of Fresh. Buď fresh. Fresh. Fresh.

0: Jste na Freši a protože spousta z vás, kteří jezdí přes Ostravu, využívá Rudnou, tak jenom připomínáme, že od 1. srpna to začne a bude to zase dalších 20 dní taková zkouška trpělivosti řidičů. Protože už teď známe trošku podrobnosti, tak si pojďme říct, že od 1. do 10. srpna se na Rudné uzavře levý jízdní pás silnice ve směru Havířov-Opava. Bude to v úseku křižovatky ulic Plzeňská a 17. listopadu. Ta doprava na Rudné bude vedena obousměrně v protisměrném jízdním pásu a v téhle etapě od 1. do 10. srpna nebude možnost jet z ulice Rudná ve směru jízdy na Opavu na sjezdy Hrabůvka, Výškovice, Shopping Park a dálnice D1 a ulici Nad Porubkou. No a v té druhé etapě se to pak uzavře v pravém jízdním pásu a budou tam zase jiná omezení. Tak jenom to sledujte, připravte se a hodně trpělivosti. Ten srpen bude ještě zážitek v Ostravě.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
10: Ty vogo, T-Rex!
11: Kde?
12: Tamhle!
13: Ten má ale klapy!
14: Je, tam je dinosauří mláďácko!
15: Mimino Stegosaura!
16: On chodí!
17: On je živý!
14: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
18: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
19: A dívejte, tam je ten velký!
0: Ten má krk až do nebe!
9: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. Siesta.

0: Born Again a taky Fast Boy, jste na Freshi, ladíte siestu a máme opravdu před sebou tropické dny. Dnešní teploty budou atakovat 35 a co se týká těch dalších dnů, tak se určitě můžeme těšit na další krásné teploty. V sobota 35, víceméně slunečno, v neděli bude sice trochu pod mrakem, ale stále teplo kolem 29 stupňů Celsia, co je trošku horší, takže i ty noční teploty budou někde kolem 20 anebo lehce nad, takže s tím spaním už je to malinko složitější, ale jestli někdo miluje léto, tak tyhle následující dva dny budou přesně takové, jaké v létě chceme.
1: Posloucháš Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Kim Petras tady na Freshi, v další hodině třeba úplně nový australský DJ Cyril se svojí věcí Feel It, Oh My Days, na to si počkejte.
1: Doprava.
0: Jedna dopravní nehoda zhruba 40 minut zpátky v ulici Beskydská v Novém Jičíně, kde se srazila dvě osobní auta. Tam už by to, doufejme, mělo být v pořádku. Ještě informace od vás. Od hraničníku ve směru na centrum se měří před hřbitovem. Tahle informace je zhruba 50 minut zpátky, ale možná, že v rámci toho dneška budou policisté ještě stále v této lokalitě, takže určitě nohu z plynu. A byli k vidění policisté taky na Mariánskohorské v obou směrech už od rána. Tak zřejmě to jsou dnes exponované lokality a i přesto velké vedro jsou policisté v práci. Tak myslete na to, jezděte opatrně a dojedete tam, kam potřebujete, v pohodě. A dejte si něco osvěžujícího, přece jenom je fakt vedro.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Letní rande. Stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s prolískami!
12: Kámo, tam je autičková dráha!

0: Sijou jsme si dali u nás na Freshi. Teď tady mám připomínku toho, že Marek s dalšími moderátory Fresh Radia je teď na Ibize, užívají si zaslouženou dovolenou a tak odpoledne zaskakuje Honza s Mikaelou, ale nezačal úplně dobře, protože nepřišel úplně včas. Best of
1: Fresh. Jako to je v Prčicích, jo. Takže ty vlastně přijdeš trošku pozdě, než jsme se domluvili a nadané za to dostanu já. Já ti to vysvětlím, poslouchej, jo. Mikaelo, ty jako nejsi mladá, měj trochu pochopení. Vzpomeň si na kolosti, jak se zvracela. Milí, radíme, judr, mudr, pudré. Tak, já jsem mladá samozřejmě, ale jak už jsem tady psala, co Bůh může, to vůl nemůže, jo. A my jsme tady byli s Honzou domluvení na 45 a přišel si 55. Já se tě ptám, proč? Vysvětli.
2: Ježíš Mariano, tak já jsem zaprvé trošku pobloudil po Ostravě, protože je tady Hlučínský most zavřený, takže jsem to celé musel objíždět. No a objížděl jsem to od obchodu, od takového hezkého nákupního outletího centra, jo, protože já jsem řekl už včera, že se tak trošku jako stěhuju, že se stěhuju do bytu v Bohumíně. Mi přítelkyně řekla, že by jako chtěla takový ten teleskopický držák na vanu a tak dál. Tak jsem řekl, že to tam možná bude. Pak jsem řekl, tyjo, tady je nějaký šroubovák a tak to by mi možná taky pomohlo při stěhování a tak dál. No a pak jsem řekl, že Mare, už bych asi měl jedno.
1: Takže ty jsi byl normálně jak takzvaně šopovat. To, že nejsi z Ostravy, že nevíš, že tady takovéhle uzavírky, i když jsou tady non-stop nějaké uzavírky, budiš ti odpuštěno. Ale to, že jsi byl šopovat a nic si mi nepřinesl, když jsi přišel pozdě, tak to ti odpuštěno nebude.
2: Já ti přinesu lízátko zítra, jo? Best of Fresh. Siesta. I heard what you said.

0: Bruno Mars a taky velká pecka Treasure. Ani dneska nevynecháme pravidelnou dvouhodinovku s Alešem. Bude přetočená, protože Aleš teď čerpá inspiraci na Ibize s dalšíma našima kolegama, ale myslím, že ta dvouhodinovka bude hodně zajímavá. Včera to byl takový oldschoolovější dvouhodinový mix, který si mimo jiné můžete stáhnout. Stačí sledovat naše sociální sítě a další a těšit se, co zase Aleš vytáhne, protože jeho archiv je nekonečně hluboký a ty věci, které vám tady pravidelně každý týden servíruje v úterý, ve středu a ve čtvrtek, prostě stojí za to. Takže i dneska dvouhodinovka od 17 do 19. A Aleš Bruna in the mix na Freshi.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jsme na Freši, posloucháte naše odpolední vysílání a teď tady máme docela zajímavou zprávu, která se týká Dubaje. Tam teď poslední dobou jezdí o něco méně turistů a tak se objevil program, který má trošku zvednout ten turistický ruch. A v Dubaji nabízejí odměnu obyvatelům, kteří do města přilákají rodinu a kamarády. Je to tak, že vlastně pokud se vám podaří přivést sebou kamarády, příbuzné, nalákat je k návštěvě Dubaje, tak dostanete benefity v hodnotě asi 17,5 tisíce korun, což je třeba ubytování v hotelích, poukazy do restaurací nebo vstupenky na nejrůznější atrakce. Je to omezeno na maximálně 3 balíčky benefitů, které se vám podaří vlastně přilákat díky nim návštěvníky do 31. října, ale vybírat si můžete tyhle odměny až do prosince, jo. Tak zkuste to nějak jako prozkoumat. Je o to celkem zájem, protože během prvních 48 hodin téhle pobídky dorazilo asi přes 10 000 přihlášek. Tak uvidíme, jak dlouho jim to vydrží, ale třeba to zkuste.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Shakira a další a taky tahle letní věc, kterou jste mohli poslouchat na Freshi. V Japonsku měli zajímavý případ, policie řešila muže, který hraním na kytaru nenechal 7 let vyspat sousedy. Je zajímavé, že to mohlo dojít až tak daleko, že během 7 let se nedalo s pánem domluvit, ale byl to zřejmě velmi jako zapálený fanoušek hry na kytaru. Měl doma asi 10 kytar, pouštěli celkem naplno, k tomu ještě rádio. No a jeho 3 sousedům od 60 do 80 let to způsobilo spánkovou deprivaci a deprese. A u 4. se rozvinulo takovéto neustále zvonění v uších. No a po několika neúspěšných úředních varování nakonec museli sousedé ve spolupráci s policií dokončit tento případ tím, že policie pána zatkla. Tak uvidíme. Má tam prý doma 40 kytar, hodně takových těch zesilovačů a všechno, tak věřím, že ten kraval, který dělal, byl docela intenzivní.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský.

0: klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: Člověk se tady zaposlouchal. Dobré to bylo, Becky Hill, My Heart Goes Ladida. My máme ještě dobrou zprávu nebo takovou novinku, která se týká dopravy v Ostravě. Dopravní podnik Ostrava podepsal smlouvu na 70 nových elektrobusů, takže se můžeme těšit, budou to úplně nové elektrobusy s klimatizací a plným standardem komfortu. S dojezdem asi 350 až 250 km se systémem nočního nabíjení budou od společnosti Solaris a stálo to, nebo bude to stát celé asi 900 milionů korun, ale mají na to taky evropské dotace kombinované jak z modernizačního fondu, tak z národních fondů a výzvy IROP. No tak uvidíme, budeme se určitě těšit. Velkým plusem bude úbytek emisí v rámci Ostravy a myslím si, že i velmi hezké a pohodlné moderní svezení, tak jen tak dál.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Doprava.
1: Tak vypadá to, že na cestách je teď aktuálně klid, což je dobrá zpráva. Kdyby náhodou něco bylo a narazili jste na nějakou komplikaci nebo dopravní nehodu, tak nám určitě můžete napsat. V rámci toho můžete taky využívat naši aplikaci, což je docela rychlá věc, jak se dostat tady k nám do studia ve smyslu nějaké zajímavé informace. Tak doporučuji, stáhněte si apky, užijte si to a pokračujeme s odpolední jízdou Rychlá rota. Tentokrát Honza a ještě Mikaela. Těšte se, Rychlá rota za chvíli.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Kdy už tam budem?
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
0: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla

0: my máme po siestě. Rychlá rota pokračuje, přebírá vedení, takže jdeme makat.
1: Bude to rychlé.
0: Hodně
1: to
0: rychlé.
1: Si myslím já. Tak hezké odpoledne.
0: Jdeme na to. Never met a Swedish girl, you say. No one treats me this way.

0: When I Think of You, dobrý den, Honza Mikála tady s vámi.
1: Krásné odpoledne ještě jednou všem, je tady čtvrtek, zítra už je pátek, což už vlastně jako se dá považovat za víkend, ten pátek už je takový, že to už se považuje za víkend.
0: To už se nepracuje, no, přesně.
1: A řekni mi, ty máš klimu v autě nebo ne?
0: Mám klimu na plné kule dneska, to bylo šílené, 36 stupňů mi tam svítilo, když jsem jížděl.
1: Jo, takže jsi spokojen vlastně.
0: Já jsem spokojený, ty máš klimu v autě?
1: Ne.
0: No, já jsem si myslel.
1: Ale mě to jako podle čeho jsi to usuzoval, že nemám.
0: No, když jsem viděla takovou tu žlutou malou střelu, tak jsem řekl, to asi klimu mít nebude. Ale je pravda, že moje mamka to auto měla taky, úplně stejné, ještě než ho vyměnila, a ta tam tu klimu měla.
1: Hele, tak tam není. Já mám, všichni teda tady už i naši posluchači ví, já mám takové zajímavé příběhy s autama.
0: Aha, tak to
1: já mám víc takových aut. A používám je podle toho, jak jsou zrovna pojízdné. Většinou se to týden od týdne, tak bylo by to super, kdyby to bylo jenom podle barvy nebo podle kabelky, ale ne. Je to podle toho, jak zrovna které jezdí, a tomuhle já říkám nákupní vozík.
0: Jo, dobře. Jo. Tak můžeme se o tom povědět za chvíli. Mě to zajímá třeba.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Sigma a Dilema tady u nás na Fresh Radio. No a jaké, že ty máš to dilema s těma autama, nebo co jsi to tady říkala?
1: Já nemám vůbec žádné dilema. Problém je, že vlastním starší auta, starší kousky a vždycky se nějaký rozpadne. Aha. Jo? To znamená, já mám Fabii po dědečkovi.
0: No.
1: A teď aktuálně s ní nejezdím, protože s ní jezdí můj Jaroušek, kterému se auto úplně rozpadlo. Takže já jezdím mamčinou Pandou, teda nakupním žlutým vozíkem. Aha. A pak mám k dispozici ještě modrého brouka, tady frešáckého, takže jezdím i jakoby naším takovým broukem. No ale já mám takové nějaké, jak to říct, takovou energii na stará auta, že když do nich sednu, tak třeba po týdnu se objeví nějaká kontrolka nebo něco, co tam předtím jako nesvítilo. Mm-hmm. Například chladič třeba odejde, nebo brzdy, nebo řemen, nebo prostě jako cokoliv. Takže to, takhle já to mám a proto já ty auta potom musím střídat, co zrovna je jako pojízdné.
0: Tak ještě, že tě to natáhne ke starším mužům teda.
1: To je pravda.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Sunlight na Fresh Rádiu. Dobré odpoledne.
1: Pravda nebo lež?
0: No a schválně, my jsme tady řešili takové krásné téma ohledně Michaeliných aut.
2: No počkej, milej zlatý, my musíme ale připomenout nejprve, protože někteří si nás zapínají třeba právě teďka, že právě je pravda nebo lež, což je naše oblíbená soutěž, tedy i vaše oblíbená soutěž, a my hrajeme o 2000 korun do Umparku, respektive finále velké soutěže bude zítra, my budeme losovat a dneska hledáme čtvrtého, Počkejte, dneska čtvrtek, ale třetího, protože v pondělí nikdo myslím neuhá,
0: vlastně
2: že jo?
0: Takže ano,
2: třetího
0: do seřazení, ano.
2: Takže šance budou dost vyšší v tom případě.
0: Přesně tak.
2: No do Umparku hrajete o 2000 korun. Umpark je 3000 metrů čtverečních plochy zábavy, je tam 13 atrakcí a zón. No, trampolíny, prolézačky, skákačky, lezecké stěny.
0: Prostě spousty, taky mají dětské tábory, prostě skvělá radost pro všechny, pro malé i velké. A taky kavárnu, abychom si tam užili, když tam ratolesti vypustíme, no, nebo právě do té kavárny posadíme na kakajíčko ratolest a my si potom můžeme jako blázni skákat.
2: Takže 2000 korun tam utratíte naprosto hravě, no a teď přijde ta zákeřná otázka. Vy víte, že WhatsApp, anebo aplikace, ideálně hlasovka, to my máme nejradši, a ta zní, ta otázka.
0: Velice krásně. Jestli Michaela dojela do rádia bílou pandou, tohle je otázka.
2: 7 7 3 3 7 103 6.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Jojo, léto je tady, s tím také rychlá rota, Honza a Mikála, dobré odpoledne.
1: Pravda nebo lež?
2: Jo, tak byl to trošku chytáček, ale tak taky co jiného můžete od nás čekat, že jo, prostě zákeřňáci jsme i tak. Já jsem nepřijela bílou pandu, ale vy jste poslouchali velmi dobře, přijela jsem žlutou pandou, takzvaným prostě nákupním šikový vozíkem.
0: No a my se podíváme na to, jak vy jste teda soutěžili.
3: Zdar, Mikaela říkala, že přijela nějakou nakupní taškou, ale o pandě nepadlo ani slovo, pokud jsem dobře poslouchal.
0: No, tak uvidíme.
2: Super. Dobře, co dál?
0: Tak, my půjdeme dále, protože nám napsal taky posluchač, že je tady toho chatu, je?
4: Dneska žlutou pandou, žlutým malým dělem od maminky. A Fabi má její chlap. Dneska jsem to trefil, že jo? Je to tak? Je to tak?
2: Ano, Peťo.
4: Je to žlutá panda.
2: Ano, Peťo, je to tak, dneska si to trefil, ale jelikož ty už jsi zapsán v našich registrech,
0: tak
2: ty máš dneska smůlu, jo, milej zlatej.
0: A dále v pořadí.
5: Zár nedojela bílou bandou, ale žlutou, pěkně sluníčkovou.
2: Je to tak, myslím, že to byla vítězná 485 koncové číslo, takže
0: tak,
2: Kuba
0: správně
2: postupuje do pátečního finále.
0: Takže vám gratulujeme, šikovní.
2: Ano, pošli ještě maila, Kubo, díky.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: No, super.
1: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Fresh Radio.
11: Fresh Radio.
10: Fresh Radio.
12: Plné té nejčerstvější muziky.

0: Všímáš si toho těžkého textu?
1: Ne, nevšímám. Já si všímám toho, jak si ze mě neustále tady děláte všichni legraci, co se týče mých aut, protože... Ano, no tak když střídám jenom auta, může ne, prosím vás, jo. Hele, jako tady Peťa, jo. Fiat Panda, peklo stroj, protože nemá ani klimatizaci, ale jako ani ta fabka nemá klimatizaci. Takže to je úplně jedno, v jakém peklo stroji jezdíš.
0: Úplně v háji, prostě.
1: To si úplně v háji, ale zase na druhou stranu vy všichni víme, že ta klimatizace není až tak zdravá, takže jako mě to vlastně ve své podstatě nevadí a mám ráda, když mi vlajou vlasy, mám všude otevřená okna.
0: Jo? Proto tady máme zapnutou klimatizaci.
1: Jo, no, ale tady to je, jo, ale tady to je všechno jako tak příjemně jinak. To je to jiné, nefouká to přímo na tebe a jinak tady pod tou střechou bývá docela horko. Co jsme mohli v této hodince, jsme vám rozdali, no a my se kulíme do další hodinky.
0: Přesně.
1: Buďte
0: tak a těšíme se zase zítra na další soutěže.
1: Jo, počkej, já už jsem se lekla, že už jako se loučíš a že se těšíme zase zítra.
0: No, tak radši čau.
1: Ne, ne, ještě ne. Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Hlásím dopravní nehodu, která je aktuálně na trase mezi Ostravou a Místkem, konkrétně na té výpadovce D56. Tam hoří auto u Žabně, tak na to dávejte pozor. A kdyby něco, tak nám napište 773 37 136.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Fresh Radio, rychlá rota. A prosím tě, jako Michálko, ty jsi normálně boomer.
1: Víš co, jdi někam.
0: Normálně já tady píšu, posluchači.
1: Já tak asi, no a co, jako?
0: Mile mu jako píšu, ne, a potom mu tam na závěr napíšu jako gl, ne, ona, a co to je, jako?
1: Jako promiň, jako no dobré gl, nějaké zkratky vaše, zaprvé, dobře, good luck už potom víme, co je, ale gl, když to napíš takovouhle zkratkou, já mám zase pocit, že vy mladí se neumíte pořádně vyjadřovat, všechno zkracujete, neznáte už krásy češtiny. Jo,
0: no,
1: protože samé anglicizmy prostě používáte a si myslím, že náš jazyk je nádherný, proto já i zpívám v češtině a používám češtinu, protože si myslím, že se trošku vytrácí, že to je škoda. Aha. To si myslím já.
0: Dobře, no tak já doufám,
1: a klidně
0: že
1: budu boomer, no a
0: posluchači
1: co?
0: Napíšou do PMK, to znamená do soukromé zprávy private message, jaké no, vy používáte zase zkratky, potažmo s jakou jste se setkali zkratku a třeba jste nevěděli, co to znamená, například takové delulu, že?
1: Tak mohla bych ti taky rád jednu zkratku.
0: No jako.
1: Jepo. Ne, počkej, je
0: DP. Já bych to řekl nějak jako zkustě.
1: A nebo DP. Můžeš si tam přehožit.
0: A já bych tam ještě či na konci, ale v pohodě.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Tak ještě zůstáváme. VV, Miško, KTZ, to si musíš pamatovat ze základky. No ne, vůbec. Jediné, co já si pamatuju, tak je KPZ. Tak to víš, že je KPZ, ne?
1: No, to je ta krabička poslední záchrany, ne?
0: Přesně, tak to znám já. Takže KTZ znamená, koho to zajímá, jo?
1: Aha, okay. Dobře, to jsem třeba nevěděla ani já.
0: To jsem nevěděla ani já.
1: Dále tak... Jiřinka tady jenom napsala, že chválí, že zpíváš teda v češtině, že tu češtinu si držíš a že se jako nepoddala angličtině.
0: Ano, ano, ano, ano, to je jasné. No a potom tady náš samozřejmě udr. Takže ty nejsi mladá, takže jsi kecala, no to je konec GG, Mikaelo. Ty jsi mi řekl, že to je good game.
1: Mm-hmm.
0: Víš, já jsem teda napsala, že jsem mladá nebo stará podle toho, jak mě se to hodí. Jo, to prostě to jsem já. Víš co, ale to není rys, ty jsi jen vyčúraná a to je jako red flag a raději bych s tím neflexil, bo to je cringe a skibidy. Já bych prosila o překlad, na Češ jsem tady dostala velký seznam zkratek a já se tě zeptám třeba, co je Delulu.
1: Mě?
0: Tebe se ptám, ty jsi mladý, ty bys to mohl vědět, ne?
1: No,
0: já
1: Delulu,
0: to nevím. Delulu.
1: To je takové jakože nerozvážné, zvláštní, divné a tak dál si myslím, že dá, ne?
0: Nerealistické se tady čtu.
1: No, něco takového, no.
0: Riz?
1: To nevím, to se přiznám, že netuším.
0: No, tak vidíš, red flag, to bych věděla, to vychází z angličtiny, OK. Vibe to používám, pozor, vibe
1: jo,
0: používám.
1: Ale red flag není dobrý vibe. Jako červená vlajka, víš o tom, jo?
0: Jak to, že ne?
1: To je jako stopka, víš? Jako red flag.
0: No jako varovný signál nějaký, ne?
1: No,
0: no, tak
1: to,
0: ale dobře. No. Ježíš, dobře, tak zase na tom nejsem tak špatně. A pozor, low key.
1: To tež nevím.
0: No tak vidíš, tak
1: ale
0: že tak
1: myslím,
0: na tom nejsem
1: tebe,
0: tak blbě.
1: Tebe ale zachráním, jo, protože myslím si, že toto je tvoje věkovka.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocoboss, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio. Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them we are bang pan another one. Boss up 4-5 Nanko 1 Remington. Any boy this balaton them in a Kellington. Bad man you know we vibes can done. Vibes can done we kill a sound boy for fun. Big man.

0: ti nějak zalíbily ty zkratky, ne? Celkem.
1: Co to zas je? Prosím tě, než je zalíbili, nad tím ještě jako hluboce uvažuji. Jako jedinou zkratku, kterou já znám, tak je třeba právě D, jako dík, jo. Ale vůbec jsem dlouhou dobu netušila, že se používají takové skibry a 6-7, jo. A tomu jako vůbec nerozumím.
0: 6-7, to je tohle, to jako, že hýbeš rukama, no úplně úžasné prostě.
1: A k čemu to jako...
0: No vlastně úplně k ničemu, tak jak skibidy. Já třeba, když jsem jakožto učitel, tak abych zaujal děcka, protože
1: no
0: dělají
1: právě,
0: někdy
1: pojď mi
0: bordel,
1: to vysvětlit, ano.
0: Tak normálně vezmu a řeknu, prosím tě, skibidy počíte, jo?
1: A pomáhá to?
0: No všichni se zarazí, že to vůbec použiju, jo? A funguje to hned, jo? A nebo ještě něco dělají, říkám, víš co, aura minus, jo?
1: A aura minus je co?
0: No to je jakože nějak, jakože máš nějakou hladinku a ty jdeš vlastně pod ní v tom smyslu, jakože jsi špatný. Jakože máš,
1: jako, máš horší máš auru potom, prostě, horší vyzařování prostě, no, energetické.
0: Nebo,
1: jo,
0: dejme
1: nebo
0: tomu,
1: co?
0: Máš takzvané HPčka, to znamená,
1: je
0: to je život. A vlastně, nebo když
1: ztratím.
0: Děláš nějaké skilly, tak prostě jde aura mínus, že prostě se jako v háji víc. No.
1: No, tak já jsem teďka v háji úplně, vůbec nevím, co jsi říkal, tak mi to přelož, posun ti mimo éter.
0: Trampa, dá
2: House na Fresh Radio. Essa boca linda, tua boca linda. Buď fresh. Fresh.

0: Kdybys to Mikaelo vyspívala? Teďka? Tak jak to bude?
1: No tak jako, jak co, ale Ellen Henderson je prostě Ellen Henderson, hele. Jako to je úžasný hlas. Já třeba zrovna tuhle písničku úplně nemusím, protože já mám ráda originál. Ale Rudimental jinak jo, a jí taky, takže jo, to je super pecka, fajně to šlape. Pojď.
0: Zpěvá, víš jak.
1: Okej. Okay. Aha, jo, okej, tak to tak nějak pro mě jako Marek je. Možná nějaké back vokály po půlnoci bych vás mohla pozvat. Ty jsi říkal, jsme se tady bavili o tom.
0: Já jsem byl včera v restauraci.
1: No právě.
0: Byl jsem na kvízu.
1: Ano.
0: A mě trošku mírně naštvala jedna věc.
1: Pojď.
0: Protože já jsem
1: začal platit
0: takovým jakože QR kódem, že na tom stole, tak jak to je, to bývá ve většině restaurací.
1: Pozor, tady jsem docela moderní, znám to.
0: Wow. A normálně... Tleskám. Oni vzali a normálně tam je servisní poplatek 3 koruny jenom za to, že to použiješ,
1: chápeš to? Nekeci, ale počkej, to je divné, jako fakt.
0: Normálně jsem... teďka nově, já jsem to četl nedávno a fakt je to pravda, že normálně přiložíš prostě na tu aplikaci, cvakneš to, vybereš, co chceš a je tam normálně servisní poplatek 3 koruny za to, že vlastně jenom využíváš tu jejich službu, jo?
1: Počkej, takže ty jim jako usnadníš práci, aby si nemuseli obtěžovat jako placením a čekat a za to ještě zaplatíš jako poplatek, jo?
0: Ano, a prý údajně za to prý ta restaurace nemá jako nic a jde to přímo té aplikace.
1: Je, tak to jo. Se mi teda vůbec nelíbí, popravdě.
0: No právě
1: to já radši teď. Dám to dýško teda té obsluze, která, já dávám dýško takhle. Já dávám dýško, když ta obsluha je jako fajn. Si myslím, že si jako zaslouží.
0: A kolik dáváš procent dýško, plus minus?
1: Strašně záleží, kolik tam jako nechám, kde jsem, jak se mi to jako líbilo. Já vím, že by to mělo být, já nevím, kolik, 10%, či kolik bys měl dávat.
0: Tak ono se říká 5 až 20, já nevím. Vím, že v zahraničí je to klidně až 30, jakože už automaticky dané, nebo co?
1: Takže záleží fakt, jak kdy, kolik tam nechám, ale jako snažím se samozřejmě nechávat, takže tohle se mi jako nelíbí. A QR-ko se mi právě líbilo, že fakt člověk jako pípne, když spěchá a jde a nemusíš jako nikoho obtěžovat s nějakým čekáním.
0: Si připlaď, no.
1: No, tohle není dobré.
0: Ale
1: já jsem
0: si
1: třeba všimla.
0: Ale ty jsi říkala nedávno, že jsi taky měla nějakou zkušenost.
1: No já právě, když si objednávám jídlo občas přes nějakou donáškovou službu a platím to přes Apple Pay, tak tam taky je přirážka za to, že platíš Apple Pay. Dokonce fakt. To je nějakých jako 13 korun třeba, jako, což je docela dost. No, tak já nevím, jakou máte zkušenost vy, ale já třeba...
0: Jestli dáváte vlastně dýško radši strojům, anebo dáváte radši jako lidem, no?
1: No lidem, doufám teda, že to tak máte.
0: Tak uvidíme, můžete vám klidně napsat, no.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Rychlá rota na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: adios. Ale my ještě adios nedáváme, my stále pokračujeme s rychlou rotou, hezké odpoledne. No a my jsme tady před chvílí řešili aplikace na placení, aplikace v rámci restaurací na placení a trošku jsem se rozčiloval nad tím, že jaksik platíme různé poplatky. Jo.
1: No, to ano, na tím jsme se pozastavovali. Někteří se tady zmiňovali, že platíte v hotovosti a jasně, to je rozumné. Já u sebe hotovost mám, ale teda fakt už jako málo kdy, to se přiznám. Nicméně Pepa píše, ta apka na placení určitě nebyla free ke stažení.
0: Byla.
1: Takže jestli si ještě účtou poplatek za platbu, tak je to hnus. Ale jinak, jak jsi říkala, pokud je příjemná obsluha, tak ji rád nechám dýško. A pokud je i jídlo fakt super, tak pošlu i dýško do kuchyně. Což mě velmi zaujalo, ten konec.
0: Mě zaujalo právě taky, protože jak máme tu jistotu, že to do té kuchyně vůbec doputuje. To tam jako chodíme,
1: no to je
0: jdeme,
1: jako na nebo... dobré slovo asi jedině. Ale vlastně je to super jako... point, podívej, používám point, jo. Protože nikdy mi to nenapadlo. Já třeba nechám do kuchyně vzkazovat, že děkuju kuchaři, že to bylo velmi dobré, že mi to chutnalo, ale že bych nechala dýško přímo do kuchyně, to mi netrklo. Tyjo, dík. Nad tím se musím zamyslet.
0: Já jsem si třeba ale myslel, že většinou, když dáváme to dýško, tak to nedáváme jenom té obsluze, ale právě jako celému tomu personálu.
1: No to strašně záleží podle mě na tom, jak to mají tam nastavené v těch svých vnitřních organizačních záležitostech. Někdo to dostane jako přímo, někdy se to rozpočítává, že jo, v rámci té obsluhy a někdy jim to nejde vůbec.
0: Ale já mám celkem návrh. Nevím.
1: Pojď.
0: Platíme dýška v restauracích. Proč se neplatí dýška, že my posloucháme, respektive vy posloucháte nás? Ha?
1: My chceme taky dýška. Přesně. Tak nám něco pošlete. Fresh Radio.

0: Doprava.
1: No tak, ještě to s tím mixem tolik neumím. Každopádně máme tady zdržení D48, 47. kilometr, je tam poruchané vozidlo, tak tam očekávajte zdržení až hodinu. Na místě jsou samozřejmě policisté, tak na to dávejte pozor. Dále tady máme stále problém, protože tady hoří vozidlo na D56 směrem do Frýdku z Ostravy, je tam náklaďák, prý už tam jsou IZSK, další zkratka, že jo, tak bacha na to. No a šťastnou cestu, pokud možno.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
14: No, super.
15: Co no, super?
14: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
15: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
16: Kdy už tam budem.
17: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
0: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
18: Moje auto mě reprezentuje.
19: Automička IMO.
18: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
19: Automička IMO.
18: Perfektně umyté auto od 109 korun.
19: Automička IMO.
18: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.

0: Ladíte Fresh Radio, jsme na 886-103-6065 FM, také na www.freshradio.cz, na DAB Plus a v aplikaci, takže nás můžete slyšet naprosto kdekoliv a já vím a říkám to pořád, že my máme úplně nejlepší posluchače, jaké můžeme mít. Protože nejenže vy vysíláte s námi, vy s námi komunikujete, vy se s námi potkáváte, já vás taky ráda potkávám třeba někde na festivalech, kdekoliv a ještě nás odměňujete.
1: A co se to stalo, prosím?
0: Nevím, zítra jdem na kafe, prostě normálně jdem zítra na kafe. My zdravíme Pepu, protože my jsme opravdu dostali dýško za skvělou práci a jdeme na kafe. Lidi jako bez prdele, prostě tohle nám se nám stalo.
1: Přišla stovka.
0: Jo, přišlo, prostě jdem normálně na kafe. A jako my už jsme tady měli i třeba takovou věc, že Marek dostal oběd, což zase zdravíme jako Hodyho.
1: Aha.
0: Švihadlo na cvičení, aby to mohl jako sníza potom vyskákat. A pak jsme tady měli třeba i palačinky, takže jako fakt, lidi, vy jste prostě skvělí.
1: Prostě nejlepší posluchači.
0: Prostě nejlepší posluchači. No tak, hele, dívej se. Podobné přitahuje podobné, takže my jsme skvělí, musíme být skvělé posluchače, to je naprosto jasné.
1: Jen tak
0: díky.
1: Jako, by the way, kdyby každý tak jako posluchač poslal stovku, když nás 100 000, možná i víc, co? To by bylo jak na hypotéku, hele.
0: Ježiš, okay, jo. Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio.

0: Teď nebo nikdy.
1: Jak teď nebo nikdy?
0: No, to byl jakože ten název té písničky.
1: Aha, jakže teď nebo nikdy, no, mě někam chceš pozvat.
0: I to dané téma je jako takové krásné, co teď budeme řešit, no, protože...
1: Protože to je pozvánka někam zase, že?
0: Přesně tak, no a já se...
1: No to je fakt krása toto.
0: Tak pojďme na to, jo. Je to sice slovenské, já se to budu snažit přeložit, protože já slovensky úplně jako neovládám.
1: Aha, tak to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
0: S úctou vás pozýváme na významnou událost našeho života.
1: O, svatba?
0: Po důkladném zvážení se rozhodujeme rozvázat naše manželství.
1: Takže
0: vás pozýváme na rozvod. Zdraví Denis Waldman a taky Nicole Waldman. No a že prý se to bude konat čoskoro, město prý bude okresní soud a dress code je prosím pěkně svoboda a nová energie.
1: Jako počkej, tohle je, pozor, zase používám anglicismus teďka, jo? Jako dneska jsem velmi moderní, to je jako real? Jako to je skutečné?
0: Normálně
1: tady
0: je to real, fakt to dal Denis Waldman na sociální sítě.
1: Jakože pozývají prostě na rozvod.
0: A ještě k tomu dal krásný popisek, bolo na čase.
1: Mm-hmm. No,
0: tak proč ne, no?
1: Jako proč ne? Vlastně je to oslava nového života.
0: Děkujeme všetkým, kteří nás podporují na našich nových cestách. Pozor na
1: to. Ale víš, to je velmi pěkné. Pokud se máš někým rozejít, tak by to mělo být
0: ještě dobré.
1: A vlastně i za podpory těch přátel a rodiny dokázat, že i když se rozejdete, tak jste pořád jako v pohodě. A to málo kdo umíme, protože to je hrozně těžké.
0: A třeba taky půjdou na kafe. Možná bez dýška, ale na kafe.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Rychlá rota. Marek a Mik-

0: Hele, Monika nám vždycky říká, že nemáme zpívat do písniček, že to máme za pokutu. Takže teďka si v mínuse.
1: Ne,
0: nevadí. Ne, to nebude taková hrůza.
1: Jo, takže spíš se na to mám dávat kávy. Pozor, jo. No, každopádně, já jsem teďka našel normálně krásný článek, že prý údajně tokijští úředníci si kvůli vedru splíkli kraťasy, no a kolegyně to znechutilo, protože se museli dívat na holé mužské nohy, co na to říkáš?
0: Tak záleží, protože jestli měli třeba...
1: Po pedikůře,
0: čtvrt roku, no právě, že čtvrt roku neostříháné drápy, tak jako se jim nedivím, že se znechutili. To tak někteří muži, tak ne, občas.
1: Já vím, že třeba moje přítelkyně má fobii z toho, že se jenom dotkne nohy a už je osypaná a jako fuj, jako jo. Ale
0: jak jako osypaná, jako dotkne se... nohy? To by ona ti nemasíruje nohy?
1: Ne, ona úplně nesnáší nohy.
0: Tak,
1: ona říkala, že kdyby měla se mnou děcko, což doufám, že někdy bude mít, že neví, jak bude oblékat jako ponožky tou malému.
0: Že má fobii z nohou, to je úplně jedno od koho, jo.
1: Přesně tak.
0: To nejsou jenom tvoje nohy, ale prostě číkoliv.
1: A teď je nejhorší, ty když jo. Máš třeba jako chladno na nohy a že se chceš jako k té partnerce přiblížit.
0: No to ty nemůžeš i tam strkat nohy.
1: No já jsem plným high prostě, no.
0: Třeba, víš, jak
1: ale
0: vždycky...
1: hlavně, že ona to jo, ona ohřej mi nohy,
0: no
1: zamasíruj mi nohy
0: rádi,
1: a
0: no.
1: Tak.
0: No. V tomhle ti neporadím, nemám zkušenost,
1: promiň. Škoda, já se těšil. Novinka na Fresh Radio.

0: No, když jsme u těch jako nechutností, různě, co tě takhle na druhých, respektive u tebe, no, u žen, může odrazovat, tak mě by to třeba jako zajímalo. Dívíme se, když se na to podíváme fakt z toho pohledu, že třeba to bylo v Thajsku nebo kde, že?
1: No, v Thajsku.
0: Tak jestli to takhle bylo s tou manikurou, tak se těm ženským jako nedivím, jo? Někdy to je fakt jako zanedbané. Jinak, tak to by mě možná taky jako trošku odradilo.
1: To bylo v Tokiu, ale v pohodě.
0: Ježíš, no tak v Tokiu, tak já nevím, co si říká, už jsem to stačila zapomenout, prosím tě. A tak co ty máš, co tě jako odradí na ženách spolehlivě? Když se nebudeme bavit jako o chování, protože i to chování někdy umí dost dobře odradit, tak
1: to jsem si všiml, no, teďka za tento týden, no, ale v pohodě.
0: Počkej, co jsi jako všiml?
1: Přijdu nový hned, špatně chodím, pomalu chodím, tamto
0: co to. Co kecáš? Já jsem si do tebe jenom rýpla, protože ty přicházíš pozdě. Mně nevadí, jak chodíš. Zatím. Když spolu budeme vysílat další půl rok, tak mi to začne vadit. To je pravda.
1: No, ale mám se vrátit k tomu, jako co mi vadí teda.
0: Ano, pojďme zpátky, nebudem tady počkej, to si ještě vyřídíme potom.
1: No, co tak co mi vadí, když jsou ženy v trošku větších rozměrech v minisukních, to mi fakt jako vadí.
0: Třeba jo, ale tak zas, když ta holka to umí nějak pěkně si naštelovat, ne? Ani tak ne?
1: Takže si to jenom umí, i ty větší ale já jsem asi ještě nezažil, že to umí.
0: Aha, jo, dobře, ok, no, tak to je ta horší varianta, jasně. No, u mě to je, když se podíváme na ten zevnějšek jako takový,
1: no.
0: A potom už dojde jako k tomu takovému, že třeba jako by sundal kalhoty, ten muž, tak to jsou slipy. Sorry, chlapi.
2: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Rychlá rota! Aneb dva, co nezastavíš.

0: Doprava.
1: Mrkneme na cesty, zdržení je tady prý velké až hodinu z trasy Český Těšín Rybí, 47. kilometr D48. Je to u té vodní nádrže Baška, nebo co tam je, Olešná teda, tak tam.
2: Tak tam, tak kdo se chystáte se vykoupat na Olešnou, nevím jak to tam je s vodou, tak si dávejte
1: tak
2: tam pozor.
1: Tak rovnou skočte se dálnice. No.
2: Hele, co nás čeká dneska večer? 19. až 21. A tady máme Puls, to znamená Prýznik je Banimat, já Sužena, taky nezapomeňte, že ještě po nás je teďka Aleš Bruna, Fresh Mix. A já, pokud se nemýlím a dobře to čtu, tak na Pulsu dneska mají i hosta, a to DJ Bob, respektive B.O.B. Tak si to užijte, no a zítra v pátek my tady s Honzou ještě
1: opět
2: budeme.
1: Tady na stopkách,
2: opět přesně, tady
1: tak.
2: Na stopkách.
1: Budeme se těšit.
2: Tak čau.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Fresh Radio. Fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Být či nebýt, toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Igor Chmeťo. 2012, ona má štýl, rytmus, Anita Soul. Zrovna Igor Chmeťo vydal novou věc, krásnou, skvělou, funky věc. Hrál jsem minulý týden premiérově. Ale jo, tahle ta písnička pořád funguje, kdekoliv vy zahrajete.

6 roku zpátky, tedy ne nějak moc daleko hluboko, ale i tahle písnička funguje pořád. Levitating. Albánská Dua Lipa. Existovaly dvě verzi, jedna tanečnější s Maronou a Miss Elliot, ale tahle ta byla komerčně úspěšnější ještě více. Taková funky verze.

asi největší Asherova pecka, tedy zpívajícího herce. Teda on těch hitů samozřejmě měl víc a ještě funguje, takže možná ještě něco vymyslí, ale je. 2004 funguje naprosto skvěle. Společně s Little Johnem a Ludacrisem, abych to

Přejedou Dua Lipa 2023, který je song z Barbie, ten největší, ta největší pecka. Produkoval tady Mark Ronson a taky funguje. Pojďme tancovat.

Když se tehdy otvírala tady Karolina v Ostravě, tady to velké obchodní centrum Kostka, tak tam vystoupila jediná hvězda na té otvíračce a to byla Jamie Lee s touhletou písničkou Superstar 2003.

Fergie, Black Eyed Peas, Shut Up, 2003. To byla pro mě průlomová věc od Black Eyed Peas. Jako v Americe to nebyla žádná pecka, ale tady v Evropě naprostý průlom pro Black Eyed Peas. Od té doby byli za

Dance, dance, dance, can't stop the feeling, Justin Timberlake, 2016, už 10 let. Já se písnička Cat Rollům. Nakonec vlastně udělal ke každému dílu Trollů nějakou písničku, nějakou muziku, ale tahle ta byla nejslavnější, tahle ta písnička. Tak, tak, slyšíme starou muziku Fresh, Party Mix číslo 3, playlist můj Facebook a spousta velkých a dobrých party hitů v rámci letošního léta a prázdně na Freshy.

Další písnička, kterou hrajou pořád na každé akci, nebo skoro na každé akci, Uptown Funk. Mark Ronson, ale hlavně Bruno Mars. 2014. Té skladbě je úplně všechno. Funk, soul, pop. Osmdesátky. Jsou tam hodně slyšet. Za mě geniální věc. A vy jste na Freshe, je The Mix v rámci čtvrtka.

Originál Sacrifice 1989, tohletové verze, kterou udělali Pnau, Elton John a Dua Lipa, Cold Heart 2021.

Připomínám Fresh Party Mix s pořadovým číslem 3, playlist na mém Facebooku. Jsou tam i veškeré odkazy, kdybyste si to chtěli poslechnout a užít ještě jednou tuhletu starou dobrou party muziku. Za chviličku pokračujeme, na mix čeká nás třeba Michael Jackson, nebo Tiesto, nebo Hathaway. Doufám, že budete u toho.

0: Tak pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Letní rande, stylově,
3: party sud Morava, vodní relax i zábava.
4: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Tak jsem zpátky při čtvrtku v rámci vzpomínání na starou dobrou party muziku. Startujeme písničkou, kterou udělal Timbaland, The Way I Are. Jo, přesně tak, 2007. Playlist můj Facebook a teď už hezký posech. Jdeme pařit. V rámci léta a prázdnin roku 2026.

Nicole Scherzinger, viděli jsme ji teď na ukončování mistrovství světa ve fotbale. Tady zpěvačka kapely Pussycat Dolls, Doncha, 2005. Také Busta Rhymes se tam ozývá, pravda. A hlavně písnička zazní teď v září, protože budou v Praze, mají nové album. Nebo nové hity, zatím tedy, album ještě venku není.

Pokud jste neviděli necenzurovaný klip tomuto songu, tak je to docela divočina. Lured Line, americký Robert Thicke, taky Pharrell Williams a taky T.I. Jasně, soudili se, prohráli všechny možné prachy, co vydělali tímhletím songem. Ale jsou slavní dodnes, Lured Lines.

ve videoklipu unavený úředník, který se motá. Alors dance, a tak tančíme. Belgický Stromae, Maestro, 2009. Jedeme party hity na Fresh in the Mix.

Hard Dollar Sign, ale hlavně Tiesto, takzvaná covidová hymna Let's Get Down to Business 2022, 2021.

Originál Nightcrawl z 1992, tedy 90. Push the Feeling On. Remixu MKE. Tohle to je Friday. Britský Rhythm.

Německý čokoládový Hathaway, 1993, What is love? Jedeme staré pecky, jedeme party hity. Písnička se taky objevila v komediálním pořadu Saturday Night Live, ale hlavně ve filmu Night at the Roxbury, Noc v Roxbury, 1998. Skvělý film, mrkněte.

Ve finále ještě rozchodová hymna, jsme takhle ji nazvali Teenage, díky TikTokové a virální podpoře této americké Gail ABCDEFU.

0: Tak jsou hezké vzpomínání. Já strašně rád vzpomínám, já toho totiž už hodně pamatuju. Ne, že by byl starý, to chraň Bůh. Aha. Někdy v tom budeme zase pokračovat, třeba hned příští týden. Zase v úterý po 17. jsem tady, ale za chviličku pokračujeme ještě, in the mix, nikam nechodí. Jsme fresh.
1: Fresh Radio. Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Pokračujeme mixování. Tady jsou novinkový Take That Sweet July. Hezký poslech. Jo, zase stihli vydat něco nového, aby fanoušky, nebo spíše... své příznivkyně znovu nabudili na koncertní turné, které chystají.

0: You make me feel like dancing.
1: You got a cute way of talking. You got the better of me.
0: Takový speciální ulti remix backspinový písničky, která stojí jako základ Bruno Marse. I just might.

Švédská Robin chtěla vydat nové album, už 9. v pořadí, a na něm je písničku Blow My Mind ze seriálu Marko má problém jít. Viděli jste? To je ta úvodní písnička, když běží titulky na začátku. No, teď to tak trošku sleduju, je to spíš pro ženský. Ale písnička skvělá.

0: Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Taky aplikace, taky DAB+, jsme fresh. Dám ještě jednu novinku, která je docela zajímavá tím, že se tam spojili Kylie Minogue a Snow Patrol. These Alarms.

0: Za chviličku pokračujeme, nevíc dáme trošku elektroswingu. Jo, módní muzika ještě pořád. Jsme fresh.
1: Fresh Radio.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
10: Tamhle!
11: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s prulískami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

ve finále dnešního čtvrtečního mixování troška elektro swingu. Dnes byl hodně in, dneska už stojí tak trošičku na okraji, ale pořád jsou příznivci této staro-nové taneční muziky. Hezký poslech. Tohle to jsou samozřejmě Yolanda Be Cool. Jedna z velkých pecek, které se hrají dodnes. We Know Speak Americano.

0: Fresh Radio.
1: Takovou stěžení kapelu elektroswingu je Paro Stellar. Několikrát navštívili Česko, nebo co jsem je viděl naživo. To jsou takový hlavní propagátoři. Postavili na tom svůj úspěch, své koncerty, své hity.

Samozřejmě pořádný elektroswing by nešel bez dechů. Jsou tam hodně důležité. Swam and the one, bum, bum, bum. I brought a pie in my pocket, pie in my pocket, and I am a sucker. No got life, no got style, no got nothing on my mind, but I'm so cool and nice.

0: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of love.
1: Tak, elektroswingujem. Ještě jednou Parostelar, opravdu mají asi nejvíc hitíků a jsou nejznámější.
0: I touch your lips and

0: Fresh Radio.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
10: Víkend na chatě, stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
13: Puls. Hudba, hosté a rozhovory. To byl dnešní Puls. Další jízda zase za 14 dní.
14: Puls. Puls. Priest, Nicky Bunny, Matias Ouzana a jejich hosté. Každý lichý čtvrtek od 7 večer na Fresh Radio.

0: Jsem strašně rád, že po dlouhé době vás můžu přivítat za mikrofonem Fresh Radia zase já, čili Priest, u další epizody Pulse Radio Show tady u nás na Fresh Radiu. Spolu se mnou je tady dnes ve studiu Matias Ouzana. Můžeš, Manty.
1: Je to tak. Dobrý den, dobrý podvečer. Zdravím všechny posluchače, zdravím i tebe, Honzíku.
0: Já zdravím
1: jak
0: tebe.
1: Jak bylo na dovolený, k tomu se možná taky dostaneme.
0: K tomu se určitě dostaneme. Na dovolené bylo skvělé, ale k tomu se přesně ještě dostaneme. Začínáme totiž klasicky top šestkou. Na jedničce jsme měli Owena Westlakea spolu s Lloydem Wadem a jejich So Much Love. Skvělá houseová věc, za mě úplná pecka, už jsme ji tady dřív měli a vůbec se nezlobím za to, že ji tady máme znova. A teď už nám hraje Jay Pryor a jeho Make Love. Přešli jsme trošku ke změně v rámci top 6, a to sice, že vždycky ten člověk, který hraje tu danou epizodu Pulse Mix, tak zároveň sestavuje celou top 6, takže dneska je kompletně v tvojí režii.
1: No je to tak a je to taková top 6 z letošních top 6 mých.
0: Best of best,
1: přesně, a uvidíme, jak dlouho tady tato nový směr kdyby vydrží. No,

0: Pokračujeme v naší dnešní top 6. Třetí místo byl Jay Vegas, Break Ya Down v remixu od nikoho jiného než Marka Rytíře, Marka Knighta. A teď už nám hraje Who a Can't Stop. Čtvrté místo top 6 za mixem Matias Ouzana.
1: Top 6. Number 4.

to je Alaya a Gaio a jejich Lipstick. A už pod námi najíždí i number 6, což je Eats Everything, Stella Brown, Every Woman Needs Love. Tak jsem zvědavý, co si pro nás Mates připravil tady v tomto posledním tracku. A pak bude následovat jeho Pulse Mix, dokončí tu první hodinu, kterou nám tady tak špičkově rozjel. A my si v první hodině vyspovídáme našeho dnešního hosta Boba. Samozřejmě na něj vystřelíme naše Pulse Shots a potom dáme i krátký rozhovor o tom, kdo je, co dělá, co chystá a odkud se vzal. Takže zůstaňte na freši.

0: Je to tak, samozřejmě i v dnešní epizodě máme hosta a tím je DJ Bob. Ahoj Bobe.
1: Nazdar.
0: A jako vždy našeho hosta musíme vyspovídat skrze naše Bulls Shots. Shots. Takže bude následovat 15 rychlých otázek a potřebujeme co nejrychlejší odpovědi od tebe. Jsi připraven?
1: Jsem zvědavý.
2: Snad jo.
0: Jednička, jaký byl poslední seriál, který jsi viděl? To už je dlouho.
3: Začíná to rychle.
0: To už je dlouho. Ne, v pohodě.
2: Brigroom.
0: Brigroom?
2: Jo.
0: Poslední seriál?
2: No, ale já vím, teď jsme na pulzu.
0: Film raději doma na gauči nebo v kině?
2: Na gauči.
0: Mm-hmm. Raději single player nebo multiplayer videohry? Za předpokladu, že hraješ videohry.
2: Multi.
0: Jasně, tanky, že jo?
2: Jasně,
3: tanky jsou nejvíc.
2: Ještě Pažovo Excel.
0: Jaký je tvůj ideální víkend, když nehraješ? Tanky.
2: Ne, to bych kecal, to ne, určitě. Příprava prostředí a setů v
0: Dragonboxu. OK. Star Wars nebo Star Trek?
2: Star Wars.
0: Marvel nebo DC?
2: Marvel.
0: S jakým jídlem máš toxický vztah? Může být dobrý nebo špatný?
2: No, je to takový ten vývar z těch žaludků od krav.
0: Držčková?
2: Držčková, no.
0: Držčková, A to je špatný nebo dobrý?
2: To nesnáším.
0: Jak často experimentuješ s novými žánry nebo zvuky?
2: Když přijde příležitost, tak zkouším.
0: Mm-hmm. Kdyby jsi mohl vybrat ikonické místo, ať třeba festival nebo klub nebo památku, kde bys si rád zahrál?
2: Koloseum.
0: OK. Kdybys
3: to, to ještě nebylo.
0: To ještě nebylo, no, to určitě nebylo. Kdybys měl dělat DJský workshop a předávat zkušenosti, co by byla první věc, kterou bys učil?
2: Tak určitě, co si mají lidi pouštět a jak to mají zahrát, no, jako namixovat.
0: Mhm. Který song bys zakázal pouštět na party?
2: Despacito.
0: Tak to,
3: to je jeden z favoritů.
0: To už jsme měli, ano. Jaký track tě naposledy donutil dát repeat?
2: Určitě od Elke Klein.
0: Mm-hmm.
2: Ježiš, teď si nevybám zrovna ten název, sorry.
0: Něco nového?
2: Jo, novinky teďka z června.
0: Uslyšíme to dneska?
2: No, z jeho setu určitě od Elke Klein ne, ale to, co měl jakoby v podcastu, jsou tam dvě věci.
0: Mm-hmm. Uslyšíme to dneska?
2: Ano.
0: Výborně, těším se. Co ti nejčastěji lidi vyčítají?
2: Že jsem?
0: Že vůbec jsi, OK.
2: Ano.
3: Tak to ještě taky nebylo.
0: Tak ještě nebylo. Nejdivnější nabídka, co ti přišla na sociálních sítích?
2: Zaplať.
3: Za co?
2: Za cokoliv, prostě jenom abych kliknul a nechal si vysát účet.
0: Jasně, jasně. A poslední, jaký song tě baví, ale stydíš se, že ho máš rád?
2: Jaký song mě baví?
0: Pokud nějaký je, samozřejmě.
2: No, je určitě od Rubena Carpathia na State of Progression.
0: OK, to je hodně specifický. To jsme tady určitě neměli. Díky moc. Myslím si, že jsi prošel.
2: Díky.
0: Důstojně.
3: Do druhého kola teprve.
0: Důstojně. A prošel si do druhého kola, kterým bude větší rozhovor a ten si dáme za chvilku. Necháme Matese chvíli hrát.
2: Jasně, díky.

0: Dnes je naším hostem DJ Bob, který úspěšně prošel naší rubrikou Pulse Shots, našima střelama, které jsme na něj vystříleli, a on se jim vyhnul jako Neo. A teď ho musíme vyspovídat o tom, jak jsem přesně naznačoval. Takže kdo je, co dělá, kam směřuje a kde se tady vzal. No. Bobe, začal bych klidně tím posledním, protože ty jsi mi to tady říkal off-air a já si myslím, že by to klidně mělo zaznít do éteru. No. Takže kde se tady vzal vlastně?
1: Šel jsem náhodou kolem.
0: Jenže ono vlastně... Tvoje DJská kariéra začala tak, že jsi šel náhodou kolem, jestli se nepletu.
1: No, je to už víc jak 5 let zpátky.
0: Tak nám o tom něco pověz.
1: Když jsem teda vlastně s kamarádama, jako je Stu, též DJ, a Martin Gredner, který tady taky uváděl pořád Puls vlastně, tak jsem jezdil po jejich akcích a po roku jsem si sám řekl, že prostě nastal čas uzrát a jít do toho i po vlastní linii.
0: Mhm. A co tě na tom tak jako vlastně zaujalo na tom DJingu, že ses do něj pustil?
1: Tak když to zhrnu, tak už od dětství jsem hrál na trumpetu několik let.
0: Mm-hmm.
1: Potom jsem po škole, po střední jsem ještě s kamarádem dělal zvukaře, vlastně když jsme objížděli akce třeba Radia Orion a podobně, nebo jsme zvučili třeba na Hradech, jak byl Helštín, různé akce. Takže jsem měl furt neustále takový kladný vztah k hudbě. Z rodiny taky bylo ještě spousta hudebníků u nás doma, takže to mě tak jakože přitáhlo zpátky a ještě na střední jsem dělal DJ z kazeťáků a podobně, takže...
0: A mimochodem, když jsi zmínil hrad Helštín, my jsme tady v červnu promovali festival Hell Yes. Zaregistroval jsi, že tam je něco takového nového teďka?
1: No, omlouvám se, ale ne, nezaregistroval zrovna.
0: Tak možná čekni, protože měli teď, pokud se nepletu, druhý ročník letos a minimálně jako promo a sociální sítě a webovky vypadají velice dobře, byla tam slibná jména, takže pokud máš vztah k tomu prostoru, což evidentně máš, tak klidně čekni. DJ Bob, co hraje takový DJ Bob, když ho uvidím někde na flyeru?
1: Takže začínal jsem progresivem, ten si stále držím, mezi tím jsem tam třeba melodic techno nebo melodic house and techno. Samozřejmě i někdy třeba se skloním třeba k houseu čistému, nebo i trance axe. A jinak od nového roku vlastně jsem si pustil do vlastního projektu, co se týče ambient chill, down tempo a pseudoambient a tady tyhle ty věci. Kdy na SoundCloudu mám vlastně jednu kapitolu, která se skládá z 5 částí a jednoho speciálu.
0: Super. Takže jinak adresa soundcloud.com/Robert_Smoček, kdybyste chtěli čeknout. Zrovna to tady vidím před sebou.
1: Jo, děkuji.
0: Můj další dotaz byl směřovaný na to, že ty máš nějaké, nebo já jsem to aspoň tak vnímal, že máš nějaký kontakt se Zlínem a tam s tím okolím. Jak tohle to vzniklo? Já jsem tě viděl tam často hrát na akcích.
1: Tak vzniklo to právě, jak jsme jezdili se Stuem, jako s DJ Stu, když jsme jezdili vlastně na Zlínsko za MCB, za Michalem Suchánkem, takže vlastně tam jsme se dali dohromady s majitelem Pštros Art Music Bar a vzniklo tam prostě takové přátelství, že se tam raz za čas objevíme, zahrajeme a hlavně parkovky a podobně, když je jako přes léto dobré počasí a tady ty věci.
0: Super. A nějaká akce, která tě teďka v dohledné době čeká, na které bychom tě mohli slyšet?
1: Nemám teďka aktuálně domluvené nic. Byl jsem vlastně akorát teďka na Koalosu se podívat, jinak jako host vlastně Beats for Love, Colors of Ostrava a tady těch akcí.
0: A spolu jsme si...
1: Jo, a ještě, pardon, omlouvám se, prvního teďka v Beatboxu, když to připomenu, tak tam budeme vlastně taky house, progressive a ty styly.
0: No tak to je v sobotu, že jo?
1: Ano.
0: Tak to je hned za rohem. A spolu jsme si dali takovou malou partičku pod Cíkorákem nedávno.
1: Jo, bylo to super, jako. Díky moc za příležitost.
0: Ne, já jsem rád, že jsi došel a že jsme se tam vůbec potkali. Je něco ještě, co bys chtěl vzkázat našim posluchačům? My jsme tady probírali právě i tu klubovou scénu, že ta účast teďka není úplně tak hojná, tak třeba něco, nějaká výzva.
1: Tak určitě poslouchejte a choďte na akce. Budeme rádi za každého človíčka, který se dostaví a který bude prostě fandou našeho stylu.
0: Potvrzuju. A podepisuju tady tuto výzvu. Bobe, díky moc. A máme dvě minutky. Díky. Máme dvě minutky do tvého guest mixu. Takže se asi můžeš jít chystat.
1: Jo, díky.

0: to je přesně můj styl. Ale pojďme si říct, co nás čeká teďka za 5 minutek.
1: No za 5 minutek, dneska jsem řešil, jakou dáme soutěž o stupenky, jak bychom ty posluchače nalákali, ať nás poslouchají. No a podařilo se mi domluvit, spojit s DJem Subgatem, známým to českým DJem, producentem, organizátorem akcí, který stojí mimo jiné za Mácháčem, festivalem Mácháč. Mm-hmm. A věnoval nám 2 VIP vstupenky.
0: VIP?
1: Wow. Na Mácháč a my si s ním zavoláme, pokecáme o tom, jak probíhají přípravy, protože Mácháč je tady za 14 dní, tak aby jsme věděli, co nás čeká a nemine. No a kdo bude poslouchat pilně a dále, tak může vyhrát 2 VIP vstupenky.
0: Tak to je hodně
1: namáchadlo,
0: velké lákadlo.
1: Namáchadlo.
0: Namáchadlo.
1: Největší to plážový open air v České republice. Tak to je, myslím, oficiálně jako podtitul aktuálně. Což by i sedělo. Neznám větší teda.
0: To by i sedělo a já si myslím, že jsi to úplně nádherně tady natýzoval, takže jsem zvědavý, kolik lidí se ozve.
1: Já jsem taky zvědavý, už to možná zvoní, ne? Ještě ne. Tak jsem chtěl říct, ještě nevlejte.
0: Ještě musíte počkat na soutěžní otázku samozřejmě.
1: Přesně tak, no ale ještě před soutěžní otázkou si zavoláme se Subgatem a pobavíme se o tom, kdo tam bude a co jsou za novinky v letošním roce.
0: Ano, nikam neodcházejte, za chvíli je to tady.

0: Priest, Nicky Bunny, Matias Ožan a jejich hosté jen na Fresh Radio.
1: Je to tady, před maličkou chviličkou jsme avizovali telefonický rozhovor s DJem Subgatem a taky soutěž o vstupenky na Mácháč. A právě o Mácháči si budeme teďka povídat. Já doufám, že se s Ondrou slyšíme. Ondro,
2: slyšíme.
1: Slyšíme,
2: zdravím do drsného kraje.
3: Nazdar, Ondřeji.
2: Ahoj.
3: My zdravíme do matky všech měst. Prahy to?
2: No ne, úplně ne? Tak. Nejsi jsem v městě pohádkovém, jsem v Jičíně.
3: Takže no to krásné. Rumcajs?
2: Je to rumcajzovo a takhle přiletě je to vlastně fajn.
3: Tak to je skvělé. To je skvělé, rádi tě slyšíme a dneska se budeme bavit o povedené to akcičce legendárním to festivalu Mácháči u Máchova jezera. Co nám k tomu řekneš? Letos je to který ročník už, jestli budeš vědět takhle z hlavy?
2: Já si myslím, že to je 24. ale my jsme vlastně, myslím si, že teďka je to čtvrtý ročník Mácháč 2.0.
1: Ano,
2: my to
1: ano.
2: Nazýváme pracovně. Který šel trošičku jako z toho mainstreamového zvuku a toho pojetí nebo konceptu do víc komunitní verze a musím říct, že vlastně tahle verze mi sedí jako asi nejvíc za ty roky, co jsem součástí toho festivalu.
3: No, my to tady komentovali už několikrát, i letošním roce, nebudu se bavit ani o minulém, a zhodli jsme se na tom úplně stejně. Hlavně jsme se zhodli na tom, že tady ta verze je vlastně taková udržitelnější i v dnešní době, co si budeme povídat, honoráře interpretů, ceny produkčních společností a podobně jsou šílené a utáhnout to někdy je trošku nadlidský oříšek, až bych to řekl.
2: Naprostý souhlas. Myslím si, že vlastně jakoby, když se podíváme na to, na nějaký ten směr, kam ta scéna vlastně jakoby se tíhne, tak tenhle ten model jako je skvělý. Zároveň máme prostor na to představit lidem zajímavý interprety, nastupující generace. Letos je to i v kombinaci s nějakýma vlastně jako pro mě velice zajímavýma legendama, takže já jsem pro tenhle ten koncept jako určitě palec nahoru dávám.
3: No, to mě napadá, si tak Honzíku povídej.
1: Já rozhodně souhlasím, já jsem chtěl jenom dodat, že já jsem měl to štěstí, že jsem tam minulý rok mohl vystoupit na Pandaland Stage a mně se tam moc líbilo, jak prostředí, tak organizace, ta hudba, prostě za mě jako fakt palec nahoru. My jsme tady právě jako mnohokrát komentovali ty hejty, jaký právě Mácháč 2.0 na začátku dostával, protože to bylo za mě až jako hrozné prostě ty hejty, které jsem na to četl a nebyly oprávněné za mě, teda rozhodně, protože já jsem se tam cítil fakt skvěle.
2: Myslím, že ono to změnilo to publikum, jo? Že
1: vlastně určitě.
3: Určitě. No.
2: Ty lidi, kteří to hejtovali, tak vlastně jako očekávali od toho zase velkou stage prostě jako na vodě, která byla jako dominantní a mělo to svýho času asi svoje publikum, svou atmosféru a tak dále. Myslím si, že vlastně tím switchem, tím přerodem jsme se dostali opravdu do komunitní, do nějaký jako víc jako komunitní záležitosti a ono je to vidět i na tom line-upu, jo. Ty jsi zmiňoval to, že jsi hrál na Pandaland Stage a to vlastně jako je jedna z komunit, která se tam vlastně objevuje během toho víkendu na těch dvou stagech, protože my tam protočíme vlastně čtyři velice zajímavé partičky, které jako mají co nabídnout, ať už žánrově, nebo vlastně tou šíří toho publika.
1: Ano,
3: no,
1: ano.
3: A to mě napadá a vrací mě to jak kdyby k té otázce, která mě napadla, když vlastně Ondra zmiňoval, že tam mají strašně hodně jmen, že on by mohl jako spoustu doporučit, tak na koho se ty, Ondro, těšíš nejvíce? Jako když to tak řeknu, když Subgate vyrazí pařit, které tři jména si nenechá ujít z letošního line-upu?
2: Já jdu na Konstantina Sibolda, to je trošku moje pivo, takže jako za to jsem hrozně rád, že se to povedlo. Kolektiv Turmstrafe, zaspomínat určitě ano, ADHS, těch mem teda bude víc. ADHS jako je pro mě jako třeba techno člověk jako nastupující generace, který spolupracuje s Tomasem Schumacherem, a Anna Tour jako třeba je dalším jménem, který jako je za mě úplně skvělý.
3: No jako musím říct, jako, že když vidím ty jména, tak samozřejmě cítím tam tu až alternu, ano, to komunitní jak kdyby zaměření, což se mi jako na jednu stranu strašně moc líbí, a právě že ku podivu kolektiv Tunštráse je pro mě nejvíce komerční jméno z těch vlastně všech, což vlastně oni nejsou jako úplně komerční, ale zároveň jsou podle mě jako nejznámější mediálně, bych si troufal tvrdit.
2: Díky svýmu hitu určitě, jako jo, to si myslím, že vlastně jakoby když jsem sledoval ty feedbacky, tak samozřejmě pan Cibolt a kolektivové udělali velkou práci. Kolektiv teda už vlastně jako je jenom jeden, takže přijede jenom jeden. Nevím, za jakých podmínek se chlapci rozbratřili, a nicméně si myslím, že vlastně tyhle ty, jako kolektiv udělal prostě jako velký wow, zároveň vlastně přitáhne, nebo já si to od toho trošku slibuju, že přitáhne stejně tak jako Monkey Safari přitáhnou prostě tu starší generaci, která si to poslouchá, nebo nějakým způsobem to bylo jako součást jejich života v uplynulých letech, poslouchá si to v autě, poslouchá si to prostě všude možně, a vlastně teď je uvidějí po delší době vlastně naživo, že jo, budou mít tu možnost.
3: Jo, určitě. No tak pojďme se dostat k dvěma důležitým věcem. První je, co je nového, kromě teda line-upu a jmen, na co se návštěvníci oproti třeba loňskému roku mohou těšit u Machova jezera?
2: Hele, máme určitě jakoby nějaký upgrade, co se týče jako areálu. Jdeme nějakou cestou, to už jsme vlastně jakoby tam aplikovali loni, jdeme nějakou zase jako blížší cestou k nějaký jako udržitelnosti. Samozřejmě ten komfort, co se týká barů, co se týká těch, teď už to asi potkáváme poměrně jako na každých festivalech, ať už je to cashless, ať už je to prostě jako nějaký jako rychlý odbavení, tak si myslím, že ten komfort těch návštěvníků tam určitě bude, a samozřejmě díky supportu Force Production se můžete těšit na daleko lepší nebo o level lepší zvuk než a nějakou světelnou show, než to, co vlastně jsme měli v minulosti.
3: No a pokud ne, tak si najdete Pixieho. Pixie to garant této firmy a tohoto zvuku. A jak je to se vstupenkama? Předpokládám, že předprodej stále běží. Kde lidi můžou koupit vstupenky? Za kolik je teďka koupí?
2: Hele, to je na mě, to je
3: odkaz mám, tickets.machač.cz, nebo určitě tak. I přes web machač.cz, tak je tam najdete tak, vstupenky. My tady dostali dvě VIP vstupenky v hodnotě 4000 korun do soutěže, a tím pádem my bychom vyhlásili soutěžní otázku, Ondřej.
1: Já bych si je možná rád nechal třeba.
3: A pozor, máme tady prvního soutěžícího, takže víme
2: nebo,
3: už to,
2: nebo,
3: že
2: nebo
3: Honza nebe...
2: Nebo může říct Nicky Bunny, jako až vás vezme prostě sebou, no.
1: Vidíš to.
3: Plus jednička, plus dvojka, plus trojka.
2: Třeba to projde.
3: A dobře, a tak tím pádem Honza chce soutěžit, tak nemůže vymýšlet soutěžní otázku, tak pojďme nezvykle, Ondřej, jestli nám dáš soutěžní otázku s nějakýma třema těma. Nebo máme si vymyslet něco sami?
2: Hele, pojďte si něco schválně vymyslet sami.
3: Ok, dobře, tak ať to nemáme úplně zdarmo, to souhlasím. My vymyslíme soutěžní otázku. Každopádně, rádi jsme tě slyšeli, určitě tě možná budeme otravovat až za 14 dní, aby jsme si povídali ještě o třeba čerstvých novinkách z areálu, protože to už bude den do Mácháče.
2: Mm-hmm. Je to tak, určitě rád se spojím, zavolejte kluci, řeknu vám, jak je tam krásně pod Borovicema a jak se tam máme dobře.
3: Tak skvěle, tak užívej, měj se krásně v Jičíně, bacha na Runcajze, a ať jde stavba areálu pěkně od ruky.
2: Děkuju, opatrujte se a přeji vše nej do drsného ostravského kraje.
1: Ty taky, Ondro, ať se daří.
3: Díky, měj se.
1: Ahoj.
3: No a my máme ještě následnou jak kdyby informaci. Aktuálně se dvoudenní vstupenka prodává za 2090 korun.
1: No a máme k dispozici dvě.
3: VIP. My máme dvě VIP. Jedna VIP stojí 4000 korun a my máme dvě VIP. Takže, dámy a pánové, je to tak. Největší soutěž, která tu kdy byla.
1: Ale to je pravda.
3: Vstupenky za 8000 korun. To jen tak nenajdete. Takže jakou dáme soutěžní otázku? To by mělo být něco těžšího, ne? Za 8000 korun.
1: Něco jako mě napadla,
3: to už není úplně sranda.
1: Mě napadla
3: jako,
1: jenom jednoduchá.
3: Napadla tak, tak pojďme, budeme držet notu, linku, dej to tam, boukni to tam.
1: Takže, kolikátý ročník má Cháče? 2-0. Se letos koná.
3: Pozor, tak to není tak jednoduchý.
1: Není, že vlastně asi.
3: No, ale to je dobře, to je dobře.
1: Takže může to být buď druhý ročník Mácháče 2.0, nebo čtvrtý ročník Mácháče 2.0, anebo šestý ročník Mácháče 2.0.
3: No a kdo bude vědět správnou odpověď, ten nám určitě píše.
4: WhatsApp 77337136.
3: No a kdo napíše třetí, jako třetí, správnou odpověď? Ten vyhraje dva lupeny na Mácháč 2.0 v hodnotě 8000 korun. Tak pište, dámy a pánové.
1: Pište, chceme všechny vaše odpovědi.
3: A užívejte DJ Boba.

0: Před chvíli jsme si tady s DJem Subgatem povídali o festivalu Mácháč, co nás na tomto skvělém festivalu čeká a nemine už za 14 dní. Já jsem si tady ještě před sebou otevřel line-up a tam ta jména teda jsou hodně luxusní letos, třeba Casablanca, to jako je naprosto šílený live projekt současné doby, který jsou to Američani, takže jako to není žádný booking pro bábovky.
1: Jo, není to takzvaně bečková akce, to rozhodně ne.
0: To rozhodně ne.
1: A já musím říct, že ti teda závidím to, že jsi byl na té verzi 2.0, bo je naposledy, co jsem byl na Mácháči, tak jsem byl ještě na 1.0, takzvaně s velkou stagí, a dokonce si myslím na té velké stagí hrál, že to byl poslední ročník na té vodě. A musím říct, že jak jsme se bavili vlastně o těch reakcích na tu verzi 2.0, tak já jsem to částečně i chápal v ten daný moment, protože Mácháč byl tak trošku hodně spojený s tou velkou stage, s tou velkou produkcí. Jenom pro připomenutí, vystoupili tam jména jako Armin van Buuren, ano. Tiesto, Karl Cox, ano. Spousta dalších. Takže to bylo spojené jako s takovou masovkou a najednou z ničeho nic. Tam byly, myslím, že tehdy to byly 2 nebo 3 stage, tak nějak uprostřed lesíčka na plážičce a každý čuměl, jako říkal si, co to je. Jako,
0: a na nich underground.
1: Ono to přišlo jak kdyby trošku bez varování, takže jsem aj jako částečně pochopení měl. Na druhou stranu, ty ohlasy, co přišly o 2 dny později, byly neskutečné. Tak, jak bylo neskutečné ta prvotní reakce, když to tak řeknu, lítaly fotky zleva, zprava, samozřejmě ještě vyfocené, tak kdo ví, jak na mobil, tak po těch 2 dnech toho festivalu, toho prvního zlomového ročníku 2.0 vypadaly úplně jinak. Ty fotky samozřejmě z oficiálního reportu, potažmo aftermovie, taky svědčily o tom, že to nebylo ani zdaleka tak hrozné, jak ty prvotní fotky jako líčily, takže
0: tak.
1: rozhodně stojí za to i ten areál, je to prostě takzvaně, já bych to možná i přirovnal ke Koulu, který máme tady jako, samozřejmě Mácháč je větší, to jednoznačně,
0: ale ten komunitní
1: ale
0: Koul vibe
1: a komunitní vibe, ta výzdoba toho areálu, je to velmi, velmi blízké si, i těmi, jak kdyby, když to tak řeknu, neotřelými a neokoukanými jmény na tom line-upu. Takže to, no, my máme stále máme ty 2 stupenky, VIP stupenky k dispozici.
0: K tomu jsem se chtěl dostat hned v zápětí.
1: A pokud někdo nechytl naši otázku, tak my jsme se ptali na to, který ročník Mácháč 2.0 nás letos čeká a bylo to celkem jednoduché, protože jsme dali i možnosti. Za A to bylo, myslím, 2.
0: Druhý
1: ročník. Za B 4. A za C 6.
0: Přesně tak.
1: Takže kdo chce na Mácháč, chce ušetřit zároveň 8 za ty 2 lupeny, tak ať nám píše na náš WhatsApp, ať zvolí jednu správnou odpověď a my ho rádi obdarujeme.
2: WhatsApp 77 337 136.
1: A nebo pojedeme s Honzou sami 2, jako bacha na to.
0: Neriskujte.
1: Neriskujte, bo my víme odpověď.

0: Naše pravidelná republika. Rubrika.
1: Republika je taky dobrá.
0: Naše pravidelná rubrika samozřejmě nemůže chybět, aneb co hýbe scénou a nějakých pár novinek na závěr. Já začnu smutnou novinkou. Protože včera totiž proběhla médií zpráva, že v úterý byl ve svém bytě v Paříži nalezen mrtev producent a DJ, který si říkal Kavinský. A je to vlastně ikona přelomu tisíciletí, by se dalo říct, on někde začal někdy už v roce 1999 a nejvíce se proslavil asi svým trackem, který se jmenoval Night Call, a ten je z roku tuším 2010. On byl průkopníkem takzvaného synthwaveu, což byla taková fúze elektronické taneční hudby a osmdesátkových syndiáků. Byl to prostě specifický, úplně specifický sound, se kterým tady tenhle ten člověk přišel a který propagoval. Příčina zatím není známa.
1: Je to tak.
0: Měl pouhých 50 let teda.
1: Umřel mladý, hodně mladý. Mimo jiné teda, ale teďka jsem popravdě se tu trošku začetl a neslyšel jsem, jestli jsi zmínil, že pár let zpátky vlastně byl tady na Colors.
0: To jsem nezmínil. Vystoupil? Ano, aha, byl 2023.
1: Tak to mimo jiné. Vím, že i Colors tady tuhle informaci, mm-hmm, bohužel smutnou novinku sdíleli. No, tak pojďme k něčemu veselějšímu.
0: Souhlasím.
1: Ať nejsme jenom zatemnělí.
0: Zasmušilí.
1: Zasmušilí, přesně, to je to slovo, které jsem hledal. Já tu mám dvě novinky, které jsou mezi sebou provázány. První je, že můžete, nebo respektive DJové, kteří nás poslouchají, se zúčastnit DJ kontestu do Ushuaï na Ibize. Mm-hmm. Je to bez omezení žánru, může se přihlásit víceméně každý z jedním soutěžním setem a probíhá to na komunitním účtu v rámci Tomorrowland Academy. Takže Tomorrowland vlastně si vzal tohle pod patronát, protože si můžete zahrát s Dimitri Vegasem.
0: Hezky.
1: Takže, což je jeden z takových těch rezidentních DJs Tomorrowlandu, bych to nazval. Mm-hmm. No a když jsme u toho Tomorrowlandu a kdyby někdo rád slyšel celý ten příběh, jak to vlastně začalo a jak oni bratři Bearsovi začali pořádat akce od skautské party a kanceláři v dětském pokoji přes zradu partnera, bankrot a hrdinu jménem Francis, což je mimochodem jeden bankovní úředník, který jim poskytl úvěr, mm-hmm, po tom bankrotu. Mm-hmm. Mimochodem ten bankrot byl po úspěšné výdělečné akci, mm-hmm, jenom je zradil právě ten partner, který zmizel s celým výdělkem.
0: Ano.
1: No, já jsem si to četl, u té banky stále jsou. Mm-hmm. Mají u ní veškeré účty. Takže pomoc v začátcích se někdy jako vyplatí. Přesto, jak vlastně vznikl Tomorrowland, že to mělo být původně úplně jiný název, byla tam podpora právě IDNT, což je obrovská
0: bookingová
1: produkční agentura. Mm-hmm. Přes vstup zahraničních investorů a výhrušky, že prostě v úzovkách skoupí. Až po to, kdy bratři Bearsovi to zpět vykoupili, mm-hmm, a jsou 100% nezávislí a vlastně stále vedou tento rodinný podnik, který otáčí trošku miliardy, respektive obratem určitě v miliardách, roční návštěvnost nějakých 400 tisíc lidí a celkové roční příjmy weareone.world, což je vlastně ta firma, pod kterou to pořádají, jsou 129 milionů euro.
0: Ty bláho.
1: Celkové roční příjmy. Zisk potom tvoří 8,4 milionů euro za rok. A to je včetně merče, včetně jak kdyby dalších akcí. Samozřejmě už je to tak trošku franchise, už to není jenom v Belgii, už je to i v Brazílii. Mm-hmm. Připravuje se, mám ten pocit, nějaké Tajsko. Mm-hmm. Takže je to opravdu, opravdu zajímavé. Tady dokonce mají i Tomorrowland Foundation, mm-hmm, která staví mimo jiné hudební školy v Indii, Nepálu či Brazílii. Takže tohle to všechno se dozvíte na housemagazine.cz, odkud dost často já osobně čerpám.
0: Trošku se jim ten rodinný podnik rozrostl.
1: No, ale pěkně, pěkně.
0: Ale pěkně.
1: Šikovní kluci.
0: Jsme za to rádi. Máme aspoň o čem povídat.
1: A nezmínili jsme to, že jsme už Máme výherce, gratulujeme, co se týče vstupenek na Mácháč, no a my budeme se snažit, abychom našli dvě stupenky, respektive dostali dvě stupenky i na příští vysílání za 14 dní.
0: Takže pokud jste náhodou neuspěli tento týden, tak za 14 dní určitě poslouchejte, protože já si myslím, že ta šance není úplně malá, že budeme znova soutěžit.
1: Jo, udělali jsme určitě dojem na Ondru, takže není boha.
0: No a zároveň 21.00, takže už se vlastně i loučíme.
1: Pomalu se loučíme, skvělý set od Boba, DJ Bobo, nebo DJ Bob teda, ne? DJ Bobo. DJ Boba jsme neměli, DJ Bob. DJ Boba jsme poslouchali.
0: Bylo to výborné.
1: To skloňování, ty jsi to udělal schválně, to jméno DJ Bob, když tak mu vytáhni. Počkej, no, počkej.
2: Teď můžeš. Říkám, že to mám jako B.O.B., ale tak...
1: B.O.B., aha, takhle se to ještě pozdravuje. My jsme se nezeptali
2: ale
1: na výslovnost.
2: Bob je dobrý.
1: To je chybička, tak jsme udělali chybičku.
0: Omlouváme se.
2: Ale nezaměňovat, prosím, s Bobem, jako Bobo.
0: No, jasně.
1: Ne, B.O.B., aha, tak to už budeme vědět dobře, to je, jako, to je zajímavý point.
0: Jo.
1: Tak po 2 hodinách jsme se to dozvěděli, je to dobrý. Stane se.
0: Ale každopádně set byl super, já jsem si to moc užil, protože tohle je prostě můj sound, no, takže.
1: Je to tak, potvrzuji.
0: Mm-hmm. A
1: děkujeme za návštěvu.
0: Každopádně.
2: Moc díky za všechno.
0: Výborné to bylo.
1: A my děkujeme za poslech všem, kteří poslouchají.
0: Ano, a slyšíme se zase za 14 dní, ale ne s tebou, že?
1: Já budu na dovolený. No, si dovolím vycestovat také.
0: Mm.
1: A my jsme se nedostali ani k tý dovolený.
0: Uvidíme, jestli ti dovolenou dovolíme ještě.
1: Jo, takhle. Pozor.
0: Přátelé, mějte se krásně, opatrujte se, protože nás čekají velká vedra, takže buďte obezřetní, pijte dostatek tekutin a všeho možného.
1: Určitě, hydratujte a nejenom jako pivečkama a podobně, jo? Hlavně vodou a nealkem.
0: No, přesně tak. A...
1: Bo 40, dneska bylo 40.
0: A buďte zdraví.
1: Je to tak, mějte se krásně.
3: Buď fresh v Ostravě 886 a 136 FM.
4: This is Drum Code Live with Adam Beyer.
5: This week we got the first ever takeover mix on the show from Selena. Born in Seoul, South Korea, and now based in Barcelona, she has made a name for herself through some epic productions. And last month I got to release 2 of her tracks on True Soul. I'm really excited to see her career grow and for now to hear what she has lined up for us over the next 60 minutes. Selena, let's go.

Keep on dancing.

0: You've been listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
2: Za zády hoří město, jarní zvoní deštěm. Nevíš.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

kus. Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku. Ale já jsem ten, který vytváří děj. Já jsem byl s těma dole, občas se tam taky vrátím. Reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kikinedor, vykradneme celý.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Yeah.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.